0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám jí rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbrou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross dodneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám, jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
5: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. Ano. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, jo, křemioku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u
2: no,
0: vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to,
2: no,
0: no, no, no, tak no. To ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale... ale stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten obrkuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portu, říká, je! Je, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobré, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo
0: oficiálně. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina Stalina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo? To tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, okresní ano, ústav přesně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého superťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno. Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano. Dobrý den. Dalšímu?
4: Dobré odpoledne. Standardní vás oba vzal zdraví moc a moc. Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vyběříme na vás potom, když tak.
4: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no
1: dobře.
3: Tak známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojí Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfana Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gianlolo Brigida, má ten výstřih a Fanfan říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na Skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jsem měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řek tu větu a zase si sed. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Jo. Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, ale publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromný smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další, prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie, to jako pr.
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
6: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím říct, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel Skrakován a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám.
4: Naslyšenou.
1: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety, to je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
12: Já bych tě mi dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
11: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
11: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
11: Ty když čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného?
12: Co?
10: Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem na jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď.
10: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
11: To tak můžete říct.
10: Jo.
11: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
11: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
13: no,
1: bude.
13: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
13: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
13: Přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
13: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
13: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automotor Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu. Je to
2: zítra. Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: A byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: No. Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: Aha. Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
4: Tak,
3: ano,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžec, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle, mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a i vy.
1: Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: No tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku,
8: no,
1: samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: předběh.
12: První.
13: Takže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali. Jo.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu, čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit, takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho no, použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak ve směs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem usmějou. Ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, děkuji, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak pusu mi.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě vzniklo nové výcvikové středisko pro záchranáře. Jeseníky čeká oprava frekventované horské silnice.

0: mezi Hvězdou a Ovčárnou. Strážníci z Orlové kontrolovali pískoviště, rozhodují o pořízení detektoru kovů. Dnes bude chladno, maxima 9 až 13 stupňů a zataženo s deštěm. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko, vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo příjem na urgentní příjem či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
1: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Začíná oprava silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou v Jeseníkách. Jde o vyhledávanou turistickou trasu mezi rozcestími a horským střediskem. Silničáře práce naplánovali tak, že tam bude hlavně kyvadlový provoz pro automobily, motocykly i autobusy. Oprava má skončit v polovině července a navazuje na už dokončenou část rekonstrukce, potvrzuje Otakar Pavlík, vedoucí bruntálského střediska správy silnic.
2: Teďka je to zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu, plus odvodnění. Aby došlo k řádnému odvodnění vod přitékajících z vrchu a netekly přes komunikaci, ale tak, aby byla odvodněna voda řádně.
0: Řemeslníci budou moci nově získat ověření o praxi na nejvyšší úrovni, a to ve 48 oborech. O zavedení mistrovských zkoušek rozhodla vláda. Dobrovolná zkouška podle kabinetu posílí kvalitu řemesel. Měla by taky motivovat učně, aby se zlepšovali i po dokončení studia. Podmínkou zkoušky bude vzdělání v oboru a aspoň 3letá praxe, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
3: Zkouška se bude sestávat se 3 částí, a to z části praktické a z části teoretické, zaměřené na ten daný obor, a z části teoretické ve smyslu ekonomiky. Ta zkouška bude pouze pro fyzické osoby, to znamená, vždy to bude na jméno na konkrétního člověka.
0: Podobnou zkoušku už teď můžou skládat řemeslníci v 9 zemích Evropské unie. Se zavedením v Česku počítá návrh od roku 2027. Městská policie v Orlové zkontrolovala půjčeným detektorem kovů 12 pískovišť a všechna dětská hřiště ve městě. Strážníci při povrchové kontrole našli ostré předměty, části plechovek, hřebíky nebo kovové součástky. Na základě výsledků teď město rozhodne, jestli pořídí vlastní detektor kovů pro pravidelné kontroly.
4: Počasí.
0: Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách nad 1000 metrů i sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích je ráno poklidný. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553
4: 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy, které nabídla Lucka Kociánová, odstartovaly dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 12. května roku 2026. Kromě Lucky u mikrofonu i Petr Soukup, my oba vás provedeme dnešním ranním programem mezi 5. a 9. Přejeme vám pěkný den a dobrý poslech.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Dopravu mezi Jesenickým rozcestím Hvězda a Ovčárnou na více než 2 měsíce zkomplikuje oprava cesty. Povíme více o detailech a to krátce před 17:30. Teď pojďme do historie a to k událostem, které se týkají dnešního data 12. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 12. května svátek má první ledový muž Pankrác. U nás máme nositelů tohoto jména 7. 2 jsou Pražáci. Jestli z Pankráce, nevím. Každopádně pěkný den. Před 100 lety v roce 1926 při průkopnické cestě z Evropy do Ameriky dosáhl mezinárodní tým na palubě vzducholodi Norge severního pólu. Velitelem expedice ze Špicberg na Aljašku byl norský polárník Roald Amundsen. První programovatelný a plně automatický výpočetní stroj představil před 85 lety v roce 1941 v Berlíně průkopník počítačových technologií Konrad Zuse. První digitální počítač byl sestaven z 2600 relé a nesl označení Z3. Před 80 lety se konal první ročník hudebního festivalu Pražské jaro. Každý rok začíná vždy 12. května na výročí úmrtí Bedřicha Smetany v roce 1884. Judista Lukáš Krpálek vybojoval před 3 lety na mistrovství světa v Dauhá stříbro v kategorii do 100 kg. Letos v gruzínském Tbilisi na letošním světovém šampionátu výkon rodák z Jihlavy zopakoval. Bravo.
3: No, zřejmě slušně hodil, no.
2: Český sériový vrah Ivan Roubal se narodil před 75 lety. Za 5 vražd byl odsouzen na doživotí. U 3 se doposud nenašla těla. A 45 má filmový Freddie Mercury z filmu Bohemian Rhapsody, držitel Oscara Rami Malek. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Tak dnes to na krátký rukáv tedy rozhodně nebude, spíše naopak a rozhodně se bude hodit i deštník. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Máme většinou zataženo a na většině území regionu prší. Co se teplot týče, v Českém Těšíně teď naměříte 11 stupňů, Slezská Hrta na Bruntálsku udává 8,5 stupně Celsia. Meteorologové říkají, že dnes bude v našem regionu hodně oblačnosti, dešť a také v polohách nad 1000 výškových metrů i sněžení. Během dne by pak srážky od západu měly slábnout a ustávat. Teploty nízké, maximálně 13 stupňů, na horách naměříte okolo 5.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V Jeseníkách začala další fáze oprav silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou, kde řidiče čeká kyvadlový provoz. Rekonstrukce za 16 milionů korun má skončit v polovině letních prázdnin. Jde přitom o velmi vyhledávaný turistický cíl v Jeseníkách.
1: Milovníci turistických výšlapů do Jeseníku jsou třeba manželé Zdeňka a Rostislav Štěpánkovi z Střídku Místku.
2: Čerstvý vzduch, prostředí, jako je tady krásně. Jezdíme každý rok tady.
3: Právě trpím na průdušky a mám chronickou skutečně nemoc a velice mi to tady dělá dobře.
1: Šéf bruntálských silničářů Otakar Pavlík ujišťuje, že oprava horské cesty dopravu na Ovčárnu nezastaví.
4: S tím, že by měl být zachovaný režim dopravy jak pro autobusy, tak pro veřejnost, cyklo i pěší.
1: Úzká a klikatá silnice z Hvězdy na Ovčárnu už opravu podle něj potřebuje. Aktuální rekonstrukce navazuje na loňské práce.
4: Teďka je to zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu plus odvodnění. Hrozí sjetí toho protilehlého svahu a v návaznosti se na to i se zpevňuje ten protilehlý břeh, aby došlo k řádnému odvodnění vod přitékajících z vrchu a netekly přes komunikaci, ale tak, aby byla odvodněna voda řádně přes propustky a dál pryč.
1: Autobusem se po horské cestě ráda nechává vést i bývalá učitelka Libuše Hromková.
5: Samozřejmě, že jezdí autobus stejný, to je 6 kilometrů z Hvězdy na Ovčárnu. A to pro je velká výhoda, velká výmožnost. Na jak dlouho je to má být zavřeno? No,
1: to nebude právě zavřeno, to je ta výhoda, že to bude jezdit kyvadlově, takže ty autobusy tam pojedou i tak.
5: No takže to je báječná zpráva nakonec toho našeho rozhovoru.
1: Silničáři avizují, že silnici zřejmě zavřou v jediném momentu při pokládce finální živičné směsi, a to na nezbytně dlouhou dobu. Z Jeseníků Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava pro vás má zprávy. U mikrofonu je Lucka Kuciánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. V městské části Skřečoň mění energeticky náročné sodíkové lampy za LED svítidla. Obměna se soustředí na ulici 1. Máje, která patří k nejvytíženějším ve městě. Modernizace za 2,8 milionu korun bude letošní největší investicí města do veřejného osvětlení. Průměrná cena za oběd v Česku v dubnu přesáhla 200 korun. V porovnání s loňským dubnem za něj lidé zaplatili v průměru o 6 korun více. Vyplývá to z Edenred Restaurant Indexu, který je sestavován na základě transakcí z benefitních karet. Sedmý ročník akce Dny fajné rodiny v Ostravě nabídne dosud nejrozsáhlejší program. Zapojí do něj více než 60 organizací. Pro rodiny napříč městem připravili 116 různorodých akcí od 15. května do 21. června. Návštěvníci se mohou těšit na pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání nebo hravou rodinnou trasu spolu na palubě v Komenského sadech. Nejoblíbenější knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho a třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců J.K. Rowlingové. Výsledky ankety pořadatelé vyhlásili v pražském Doxu. A jaké nás dnes čeká počasí? Na severní Moravě a ve Slezsku se citelně ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách na 1000 metrů i sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Teploty dnes vystoupají na 9 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně je uzavřena ulice Zelená. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 23. května, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat náš dnešní dopolední program, konkrétně pár minut po 11. hodině, to ode mě uslyšíte už za pár minut. Teď je tady prostor pro skupinu Elán a také Marie Rotrovou. Pěkné ráno.

0: To byla Marie Rotrová, přesný čas 5 hodin 40 minut. Léto strávit aktivně a s vrstevníky a také se učit samostatnosti a sociální dovednosti. Takovou možnost dávají dětem pobytové letní tábory. Jak ale vybrat ten správný a bezpečný a jak děti na tábor připravit? I o tom bude naše dnešní dopolední vysílání. Hovořím teď konkrétně o poradně, která začíná krátce po 11. hodině. Naším hostem v tomto čase bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper a bude odpovídat i na vaše případné telefonické dotazy.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to právě vypadá.
2: Tak nyní máme zataženo většinou i s deštěm a teploty jsou ještě poměrně vysoké, ochlazuje se tak nějak průběžně, takže nyní i mezi 10 až 6 stupni Celsia, chladněji už je na horách, zatímco Lysá hora má ještě 4 stupně Celsia, tak v Jeseníkách už v těch nejvyšších polohách jen kolem nuly a fouká mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, výjimečně už je i čerstvý z nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Dnes je úterý, s datem 12. května, jak bude?
2: Ráno ještě očekáváme tedy zataženo s doznívajícím deštěm, od západu budou ale srážky ustávat a také se částečně protrhá oblačnost. Během dne bude sice oblačnosti stále hodně, ale přeháněk už bude málo, očekáváme, že se budou vyskytovat pouze místy. V polohách na 12 metrů pak může i sněžit, ale vzhledem k tomu, že srážek už moc nebude, tak ani neočekáváme, že by se udržel nějaký nový sníh maximálně přechodně do 1 cm. Teploty se budou během dne pohybovat nejčastěji mezi 9 až 13 stupni Celsia, tedy oproti včerejšku citelné ochlazení, na horách mezi 3 až 7 stupni, ale tam se bude také průběžně ochlazovat. Vítr povane přechodně i čerstvý, západní, severozápadní, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až večer bude více slábnout.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co zítra?
2: Ochladí se nám, v noci bude zpočátku ještě více oblačnosti, ale od západu bude se oblačnosti ubývat, převáží tak polojasná obloha. Teploty klesnou na plus 4 až 0, tam, kde by se uklidnil vítr, se ojediněle může ukázat i minus 2 i ve 2 metrech. Přízemní mrazíky čekáme poměrně četné. Povane už jenom mírný západní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, no a jak jsem avizovala, místy i zeslábne. Během zítřejšího dne očekáváme v ranních a večerních hodinách polojasnou oblohu, během dne oblačnosti přibude a bude většinou oblačno, jen výjimečně se přidají i slabé přehánky, na hřebenech hor mohou být stále i smíšené. Teploty během zítřejšího dne budou mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 a povane mírný západní až jihozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás seznámila Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude čerstvý držitel ceny Jantar za celoživotní přínos Petr Rotlekl. Dlouhá léta stál jako organizátor, dramaturg a studnice nápadů za festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Na co rád vzpomíná i kam povedou jeho další kroky, přiblíží v rozhovoru Kateřiny Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá a Jan Bendik, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, přesný čas 5:53 minut a v tomto čase pro vás máme pozvánku k našemu odpolednímu vysílání. Teď uslyšíte, kdo dnes bude hostem Alex Minářové pár minut po 13. hodině.
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. V ostravské hromadné dopravě začala mimořádná týdenní kontrolní akce. Na postavny povede naučná stezka. Dnes se citelně ochladí, teploty budou maximálně 13 stupňů, očekávejte déšť a na horách i sněžení. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit.

0: změnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
1: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
0: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Podle Okamury se koalice už ale dřív dohodla na tom, že k vyvolání referenda bude potřeba zhruba 300 tisíc podpisů. K přijetí ústavního zákona by kabinet ve sněmovně potřeboval ústavní většinu, tedy 120 hlasů. Koalice jich má 108. Dopravní podnik Ostrava zahájil mimořádnou týdenní kontrolní akci, při které se týmy asistentů přepravy a strážníků zaměřují na posílení bezpečnosti cestujících a dodržování přepravních podmínek. Podle mluvčí DPO Terezy Šnoblové bude na vytipovaných úsecích tramvajových, trolejbusových i autobusových linek 40 asistentů přepravy a revizorů nasazeno až do soboty každý den a taky i v noci. Podobně rozsáhlou akci podnik pořádal naposledy v listopadu, kdy zkontroloval 23 tisíc cestujících. Město Opava opraví do začátku letních prázdnin poškozenou Slezskou magistrálu. Využívanou cyklostezku poničili v roce 2024 rozsáhlé povodně a je nutné vybudovat nové úseky na třech místech. Na Opavském Hozově nábřeží, u čistírny odpadních vod a poblíž městského obchvatu.
2: Poničené úseky cyklostezky číslo 55 spojující Krnov a Opavu budou mít nově upravený povrch, včetně obrubníků, a je nutné také navést zeminu a štěrk na zpevnění. To vše za necelé 4 miliony korun. Město využije podporu z povodňového programu Živel 1. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Na pustevny Beskydech povede nová naučná stezka. Podle nezávislé místostarostky pro střední Bečvy Aleny Srovnalové dokončují dělníci instalaci panelů na trase od Skalíkovy louky nahoru k bráně Pusteven. Stezka přiblíží tradiční život v horách a historii československých vztahů v příhraniční oblasti.
3: Každý z 10 panelů se zabývá nějakým specifikem vlastně života tady v Beskydech, takže tam najdete třeba panel o sklářství, panel o vodě, o kapličkách. Samozřejmě se dotýkáme také Jurkovičových staveb na Pustevnách, protože začínáme právě tam. Počasí.
0: Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách nad 1000 metrů snížení. Během dne pak budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntálu je v ulici Libušina uzavírka. Probíhají tam stavební práce, které potrvají do 7. června. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lucka Kociánová, Petr Soukup, máme na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 6. Přejeme všem posluchačům příjemný a pohodový den. Bývá dobrým zvykem, že po 6. si připomínáme ty, kteří daný den mají svůj svátek. Dnes je v kalendáři jméno prvního z triáledových mužů, čili Pankrác. Je to jméno, které má řecký původ, dá se vyložit jako všemocný, ale u nás je toto jméno spíše výjimečné, nosí ho jen jednotky mužů. Tak kdyby náhodou některý z nich teď poslouchal naše vysílání, přejeme pěkný svátek.

0: Písnička Gloria Gaynor teď hudebně přispěla do Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Co se času týče, je 6 hodin 13 minut. Už za chvíli se s námi budete moci trochu protáhnout tělo. A co se týče našeho dalšího vysílání, tak my se krátce před 6:30 podíváme také do Bašky na Frýdecko Místecko. Tamní základní školou totiž otřásá spor rodičů, žáků s ředitelkou a obcí. Rodičům se nelíbí atmosféra a stěžují si České školní inspekci. Ředitelka zase podala trestní oznámení na neznámého autora plakátu, které poměry ve škole kritizují. Více od nás uslyšíte 10 minut před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Budeme cvičit na zemi. Položíme se na záda. Nohy na šířku ramen. Chodidla na zemi, ruce křížem na hrudníku. S výdechem přitáhneme bradu na hrudník a hrudník směrem ke stehnům. Paži stále na hrudi. S nádechem se vracíme zpět do lehu. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na krátký rukáv to dnes rozhodně není, sluneční brýle také můžete nechat doma, naopak nezapomeňte určitě deštník, ten se totiž dnes bude hodit. Aktuálně je v regionu zataženo a na mnoha místech prší, co se teplot týče, na Jablunkovsku v Horní Lomné je teď 9 stupňů Celsia, pokud se podíváme třeba do Karviné, tak tam teď naměříte 10 stupňů. Prognóza říká, že na severní Moravě a ve Slezsku bude chladno, očekáváme velkou oblačnost, déště nad 1000 výškových metrů, dokonce sněžení. Během dne by pak srážky od západu měly slábnout a postupně ubývat. Teploty maximálně okolo 13 stupňů v nížinách, na horách bude opravdu chladno, maximálně 5 stupňů.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Folky. Písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
5: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
4: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jelen v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Petice, stížnosti i podání na policii provázejí spor rodičů žáků s ředitelkou základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Nelíbí se jim atmosféra, která ve škole od jejího nástupu loni v září panuje. Obec ji ale hájí jako zkušenou profesionálku. Ze školy už odešla část pedagogů a přestupy nám zvažují pro své děti i někteří rodiče.
1: Ta atmosféra je stísněná, klíčená. Od dětí víme, co se ve škole děje, že třeba tam dává zpětnou vazbu učiteli a řve tam, nebo se snaží ho ponížit. Jo? A teď ty děti to vidí. Jako to je to, co máme ty děti učit ve škole? Takovému chování?
2: Zástupkyně rodičů žáků z Bašky Petra Švarcová popisuje i další incident, při kterém padly facky. Petici za prošetření toho, co se ve škole děje, podepsalo 165 rodičů. Do školy chodí přes 380 dětí. Nezávislý starosta Bašky Tomáš Břežek ředitelku hájí.
3: V podstatě mi nepochybujeme o tom, že paní ředitelka Tubová je kompetentní osoba a ty útoky jsou prostě takové hanebné.
2: Po obci někdo vyvěsil plakáty s kritikou poměrů ve škole. Frýdecko-Místecká policie to nejdřív šetřila jako přestupek, nově podle mluvčí Kateřiny Kubzové jako přečin.
4: Frýdecko-Místečtí policisté na konci dubna zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu pomluva.
2: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu slíbený rozhovor zrušila. Do školy ale pozvala placeného mediátora, který má pomoci sporu urovnat. Podle nezávislého místostarosty Bašky Jana Richtra škola funguje dobře.
5: Pokud někdo z těch rodičů si myslí, že ten edukační proces by měl fungovat nějak jinak, tak by ho na něj neškoly.
2: Zástupkyně rodičů žáků Petra Švarcová se ale spíš obává odchodu dalších u dětí oblíbených učitelů.
1: Vidíme na nich, že jsou nervózní a že asi v takové atmosféře pracovat nechcou, takže máme strach, že odejdou. To je rozklad dobré školy v přímém přenosu.
2: Atmosféru ve škole už šetřila Česká školní inspekce. Závěry podle mluvčí Anny Brzy Bohaté zveřejní v červnu. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Co je nového, to uslyšíte za pár okamžiků od Lucky Kociánové.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: O trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Komise může tresty i zkombinovat. Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Za zdražením částečně stojí i sloučení 3 velkých prodejců vstupenek Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. V Bruntálu vyroste nový domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam společnost Penta Hospitals. Domov bude mít kapacitu 120 lůžek a o jeho chod se postará 75 zaměstnanců. Společnost teď dokončuje architektonickou studii. Samotná stavba má začít ještě tento rok v září. Ostrava chce získat titul Město hudby UNESCO. Zařadila by se tak do prestižní světové sítě kreativních měst organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové-Vilamové z hnutí ANO podá město přihlášku v příštím roce. Do Uherského Hradiště dnes přijede zhruba 1000 fanoušků fotbalového klubu Baník Ostrava kvůli utkání s FC Slovácko. Na akci i v okolí stadionu budou na bezpečnost dohlížet desítky policistů ze Zlína i Ostravy. Ulice v okolí stadionu budou během dne uzavřené. A jaké nás dnes čeká počasí? Na severní Moravě a ve Slezsku se citelně ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách nad 1000 metrů sněžení. Během dne pak budou srážky od západu slábnout a později ustávat. Teploty dnes vystoupají na 9 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě jihu se v křižovatce ulic Moravská a Horní u městského úřadu srazila 2 osobní auta. Počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jak bude vypadat naše dopolední vysílání po 9. hodině, to vám řeknu už za pár minut. Je to čas, kdy nabízíme náš toulavý magazín Křížem krajem. Kam se v něm dnes vypravíme, koho vám představíme, řeknu po písních Karla Gotta a Hany Zagorové.

dva cůpky mám.

0: Zbývala nám hra Zagorová, je krátce po 6:30. Městské mini muzeum je jedním z návštěvnických cílů Andělské hory na Bruntálsku. Turisté ho najdou v budově městského úřadu v prvním poschodí. Expozice prezentuje předválečnou i poválečnou historii města. Dozvíte se tam o dolování zlata a také si můžete prohlédnout poklady z půd místních usedlostí. No a právě to je místo, kam nás dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem zavede Petra Štrimplová. Začínáme 10 minut po 9. hodině. Teď ještě velký hymnický hit 90. let, nahrávka Go West od Pet Shop Boys a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Eva Richtáriková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to právě vypadá.
2: Tak nyní máme zataženo většinou i s deštěm a teploty jsou ještě poměrně vysoké, ochlazuje se tak nějak průběžně, takže nyní i mezi 10 až 6 stupni Celsia, chladněji už je na horách, zatímco Lysá hora má ještě 4 stupně Celsia, tak v Jeseníkách už v těch nejvyšších polohách jen kolem nuly a fouká mírný severozápadní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, výjimečně už je i čerstvý s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
1: Dnes je úterý, zda tam 12. května, jak bude?
2: Ráno ještě očekáváme tedy zataženost doznívajícím deštěm, od západu budou ale srážky ustávat a také se částečně protrhá oblačnost. Během dne bude sice oblačnosti stále hodně, ale přeháněk už bude málo, očekáváme, že se budou vyskytovat pouze místy. V polohách na 12 metrů pak může i sněžit, ale vzhledem k tomu, že srážek už moc nebude, tak ani neočekáváme, že by se udržel nějaký nový sníh maximálně přechodně do 1 cm. Teploty se budou během dne pohybovat nejčastěji mezi 9 až 13 stupni Celsia, tedy oproti včerejšku citelné ochlazení, na horách mezi 3 až 7 stupni, ale tam se bude také průběžně ochlazovat. Vítr povane přechodně i čerstvý, západní, severozápadní, rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a až večer bude více slábnout.
1: Od dnešku máme jasno, jaké počasí máme čekat pak následně v noci a co zítra?
2: Ochladí se nám, v noci bude zpočátku ještě více oblačnosti, ale od západu bude se oblačnosti ubývat, převáží tak polojasná obloha. Teploty klesnou na plus 4 až 0, tam, kde by se uklidnil vítr, se ojediněle může ukázat i minus 2 i ve 2 metrech. Přízemní mrazíky čekáme poměrně četné. Povane už jenom mírný západní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, no a jak jsem avizovala, místy i zeslábne. Během zítřejšího dne očekáváme v ranních a večerních hodinách polojasnou oblohu, během dne oblačnosti přibude a bude většinou oblačno, jen výjimečně se přidají i slabé přehánky, na hřebenech hor mohou být stále i smíšené. Teploty během zítřejšího dne budou mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 a povane mírný západní a jihozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás seznámila Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Eva Farná, je 6 hodin 50 minut a je to ten správný čas, abychom se zaměřili na zajímavé akce, které dnes můžete navštívit. V ostravské zoologické zahradě jsou už v plném květu rododendrony a tak se vždy v úterý a ve čtvrtek můžete vydat na komentovanou prohlídku Rododendron parku. Sraz zájemců je ve 14 hodin u vstupu do zoologické zahrady. V Českém Těšíně se dnes poběží čokoládová tretra, je určena dětem do 11 let a přijít fandit můžete od 14:30 odpoledne na sportoviště Frýdecká. A ještě jedno pozvání do Městského divadla v Bruntále. To dnes hostí show modního návrháře s kubánskými kořeny Osmany Lafitu. Zábavné historky v jeho podání si můžete vyslechnout od 7 večer.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. Rodiče žáků školy v Bašce na Frýdecko-Místecku se obávají odchodů pedagogů. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky, jícnu a jater do specializovaných center. Dnes bude chladno, déšť, teploty maximálně 13 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomoci nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po kterém vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. Ceny nafty a benzínu teď stropuje na každý den ministerstvo financí vyhláškami. Základní školu v Bašce na Frýdecko-Místecku už v tomto školním roce opustilo přes 10 pracovníků. Jsou zatím spory s ředitelkou. Někteří rodiče žáků se obávají, že další budou následovat. Obci adresovali petici a atmosféru ve škole na jejich podnět šetří Česká

0: školní inspekce. Podle zástupkyně rodičů žáků Petry Švarcové situace eskaluje od ledna, kdy ve škole padaly i facky.
1: Pokud děti vidí, že ředitelka jim může dát facku a vidíme, že obec i ředitelka to bagatelizuje, tak máme strach, že se to stane normou nebo že se prostě ve škole bude fackovat a nikdo za to nebude mít žádný postih.
0: Ředitelka vyjádřením pro Český rozhlas odmítla. Vedení obce za ní stojí, do školy ale povolalo mediátora. Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
2: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
3: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
2: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
4: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
2: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: V Ostravě vzniklo nové výcvikové centrum pro moravskoslezské záchranáře. Ti si tam můžou natrénovat různé krizové situace, třeba zásah v zamčeném bytě nebo pomoc při překotném porodu. Nové zázemí budou využívat taky hasiči, policisti nebo studenti záchranářství. Počasí. Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladí. Očekáváme velkou oblačnost, déšť, v polohách na 1000 metrů i sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi obcí Vendrině a Třineckou nemocnicí se stala nehoda, projíždějte místem opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jak pokračuje rekonstrukce silnice na Ovčárnu v Jeseníkách, tak to vám povíme v našem vysílání v té nejbližší půl hodině. Kromě toho budeme také dobře hrát. Čekají nás písně Janka Ledeckého, Michala Tučného nebo třeba americké zpěvačky Madony. Ale také už za pár minut nabídne pár dobrých rad a nápadů ve své pravidelné rubrice Artur Kubica. Tak si na to počkejte a mějte pěkný den. Jsme Český rozhlas Ostrava, Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přeji pěkné ráno.

0: Michal Tučný teď byl hostem ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin 12 minut. Už za chvíli tady budou dobré rady a nápady určené nejen kotilům a hospodyňkám. Ty do vysílání připravuje Artur Kubica. Ale také se budeme věnovat dopravě v Jeseníkách, a to krátce před 7:30. Dopravu mezi jesenickým rozcestím Hvězda a Ovčárnou na více než 2 měsíce zkomplikuje oprava cesty. O detailech této rekonstrukce budeme mluvit za 10 minut.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřebujete se zbavit molice skleníkové a vlaštovičníkové? Pak si na zahradě vysázejte aksamitníky, jinak řečeno afrikány. Jasně zbarvené žluto-oranžové květiny, které bývají často v zahradnictví na prodej s dovětkem, že odpuzují škůdce, takže by vám měli ochránit zeleninu. Nedá se na ně sice spoléhat 100%, protože účinek aksamitníku je omezený, přesto víme, že působí dobře jako ochrana před rozličnými půdními červy, jako například před háďátky. Ekologicky zaměření zahradníci nicméně často tvrdí, že dosáhli úspěchu v boji s molicí skleníkovou a vlaštovičníkovou především tak, že vysázeli záhony afrikánů s hustě načechranými kvítky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: V regionu je chladno, většinou zataženo s deštěm. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami. Podíváme se do hor. V Beskydech na Lysé hoře teď naměříte 3 stupně, v Jeseníkách je chladněji, je tam těsně pod nulou, konkrétně tedy na pradědu. Předpověď pro dnešek říká, že na horách bude opravdu chladno, teploty se budou pohybovat na hřebenech okolo 5 stupňů. V nížinách bude většinou pod mrakem, čekejme velkou oblačnost, déšť, ten by měl pak později odpoledne ustávat a slábnout, teploty ale nízké, maximálně okolo 13 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 23 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava teď míříme do hor. V Jeseníkách začala další fáze oprav silnice mezi Hvězdou a Ovčárnou, kde řidiče čeká kyvadlový provoz. Rekonstrukce za 16 milionů korun má skončit v polovině letních prázdnin. Jde přitom o velmi vyhledávaný turistický cíl v Jeseníkách.
1: Milovníci turistických výšlapů do Jeseníku jsou třeba manželé Zdeňka a Rostislav Štěpánkovi z Střídku Místku.
2: Čerstvý vzduch, prostředí, jako je tady krásně. Jezdíme každý rok tady.
3: Právě trpím na průdušky a mám chronickou skutečně nemoc a velice mi to tady dělá dobře.
1: Šéf bruntálských silničářů Otakar Pavlík ujišťuje, že oprava horské cesty dopravu na Ovčárnu nezastaví.
4: S tím, že by měl být zachovaný režim dopravy jak pro autobusy, tak pro veřejnost, cyklo i pěší.
1: Úzká a klikatá silnice z Hvězdy na Ovčárnu už opravu podle něj potřebuje. Aktuální rekonstrukce navazuje na loňské práce.
4: Teďka je to zpevnění břehu směrem nahoru proti svahu plus odvodnění. Hrozí sjetí toho protilehlého svahu a v návaznosti se na to i se zpevňuje ten protilehlý břeh, aby došlo k řádnému odvodnění vod přitékajících z vrchu a netekly přes komunikaci, ale tak, aby byla odvodněna voda řádně přes propustky a dál pryč.
1: Autobusem se po horské cestě ráda nechává vést i bývalá učitelka Libuše Hromková.
5: Samozřejmě, že jezdí autobus stejný, to je 6 kilometrů z Hvězdy na Ovčárnu. A to pro je velká výhoda, velká výmožnost. Na jak dlouho to má být zavřeno?
1: No, to nebude právě zavřeno, to je ta výhoda, že to bude jezdit kyvadlově, takže ty autobusy tam pojedou i tak.
5: No takže to je báječná zpráva nakonec toho našeho rozhovoru.
1: Silničáři avizují, že silnici zřejmě zavřou v jediném momentu při pokládce finální živičné směsi, a to na nezbytně dlouhou dobu. Z Jeseníků Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
3: Krátké zprávy a Lucka Kociánová.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravská vysoká škola báňská bude českým centrem mezinárodní sítě pro umělou inteligenci a superpočítače. Dnes zahájí provoz takzvaného českého uzlu, který propojí výpočetní kapacitu, data a odbornou podporu do jednoho systému. Cílem je využít umělou inteligenci například v průmyslu, energetice, zdravotnictví a bezpečnosti. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. S extrémním suchem se potýká část jižních Čech, kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje, taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu Intersucho. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Nedostatek vláhy dopadá na zemědělce. V některých okresech Česka se kvůli němu očekává snížení úrody až o 40%. Městská policie v Orlové zkontrolovala půjčeným detektorem kovů 12 pískovišť a všechna dětská hřiště ve městě. Strážníci při povrchové kontrole našli ostré předměty, části plechovek, hřebíky nebo kovové součástky. Na základě výsledků teď město rozhodne, jestli pořídí vlastní detektor kovů pro pravidelné kontroly. Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Římě v osmifinále. Světové dvojce Rybakinové z Kazachstánu podlehla 0-6 a 2-6. Do čtvrtfinále nepostoupili ani Nikola Bartuňková, která prohrála s 10. hráčkou žebříčku WTA Ukrajinkou Svitolinovou 0-2 na sety. Linda Nosková pak nestačila také ve dvou sadách na Rumunku Kirseovou. A jaké nás dnes čeká počasí? Na severní Moravě a ve Slezsku se citelně ochladilo. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách na 1000 metrů sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Teploty dnes vystoupají na 9 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Ostravě Heřmanicích je ulice Orlovská blokovaná sraženým zvířetem. Je možné, že se na místě zdržíte. A kde se ale zdržíte určitě, tak je to Rudná ulice v Ostravě nad Místeckou. Kolona je na 10 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Asi jste poznali Petra Spáleného, posloucháte Český rozhlas Ostrava, 7 hodin 39 minut, máme pro vás anketu. Příprava jídla a vaření pro celou domácnost může být mnohdy náročné, proto je důležité a vítané se v jeho přípravě v rodině prostřídat. Od koho vám doma nejvíce chutná a jaká dobrota vás vždy nadchne, na to jsme se vás zeptali.
1: Nejlepší kuchař už asi manžel, já už teda ne, protože děti máme dospělé, ale tím, že pracoval v zahraničí a rád jedl a ve Francii Francouzi moc nemusí. Si naše knedlo zelo vepřo, takže se naučil kompletně i ty knedlíky dělat. Takže teďkom jako manžel je nejlepší. No, nejraději asi svíčkovou.
2: Asi otec a guláš.
3: Žena, jasně všechno, takže úplně mi to jedno.
4: No, možná já, no. Když je špatné počasí, tak si prostě něco uvařím. Něco chutná, dám si klidně vepřové a zelí knedlík. To je takové ideální pro mě, co ještě snesu.
5: Tak to se můžu vytahovat jenom já, protože můj muž nevaří.
6: A co nejlepšího? Svíčková vždycky zvítězí.
7: Tak já bydlím sama v domácnosti, takže asi nejlepší kuchař jsem sama. Někdy rychlovky, podle toho, jak člověk má čas. Nejvíce tak z kuřecího masa.
8: Mama, nějaké maso nebo nějaké cukrovinky a tak.
9: Protože vařím jenom já a dcera, tak já bych ocenila její kuchařské umění. Snaží se pepřovou omáčku s kuřecím masem.
10: Babička, palačinky a langoše.
11: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology Marie Glofáková na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jaké je ráno v našem regionu.
2: Tak aktuálně je zataženo na většině území, v podstatě s výjimkou části Bruntálska, prší. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 8 až 5 stupni Celsia a vítr fouká většinou mírný, severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Tolik tedy charakteristika aktuální situace a teď už pojďme k tomu důležitému, předpovědi na celý den.
2: Teď zpočátku bude zataženo s deštěm, od západu potom budou srážky ustávat, oblačnost se může částečně protrhat. V průběhu dne očekáváme jenom ojedinělé přehánky s tím, že v polohách nad 12 metrů můžou být srážky i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 3 až 7 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, v průběhu dne místy zesílí až na čerstvý západní až severozápadní mezi 4 až 8 metry za sekundu, lokálně s nárazy mezi 55 km v hodině, s tím, že večer bude vítr slábnout.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí máme očekávat pak v noci a co přinese zítřek?
2: Zpočátku noci bude velká oblačnost, od západu jí potom bude ubývat. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi plus 4 stupni Celsia a nulou. Při uklidnění větru ojediněle mohou klesnout až na minus 2 stupně Celsia. Na horách se budou minima pohybovat nejčastěji kolem minus 1 stupně Celsia. Vítr bude foukat většinou mírný západní mezi 2 až 5 metry za sekundu, s tím, že kránu zeslábne. Zítra přes den očekáváme polojasno, v průběhu dne většinou oblačno, večer se potom bude pravděpodobně vyjasňovat. Výjimečně na horách nelze vyloučit slabou přehánku, s tím, že v nejvyšších polohách hor mohou být srážky i smíšené. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 9 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný západní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Ještě nám řekněte, jaký je tlak a velikost vzduchu?
2: Tlak vzduchu převožděný na hladinu moře je 1003 hektopaskal, je relativní vlhkost, se pohybuje nejčastěji mezi 80 až 95%.
1: Tolik informace o počasí. Hostem v našem vysílání byla Marie Glofáková. Děkujeme, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dny.
1: Zpívala nám Jitka Zelenková, ale teď 7 minut před 7 se zaměříme na pozvánky s datem 12. května. V Opavě jste zváni na koncert studné zpěvačky Heleny Vondráčkové. Začíná se v 7 večer v kině Mír. Nová osmička ve Flítku Místku dnes nabídne komunitní běh pro všechny. Chcete-li to zkusit, přijďte na 6:30 večer. Zájemce čeká trasa 5 až 7 kilometrů volným tempem. O půl hodiny dříve pak rovněž v nové osmičce začne dětské letní kino Pod komínem. Dnes se je na programu pohádka Kocour v botách. A konečně nedělní den matek můžete ještě i dnes oslavit v ostravské Vile Grossman. Nejen pro dámy je připravena zkrácená prohlídka interiéru, ale také sklenička vína a klavírní koncert. Začátek je stanoven na 18. hodinu.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví i v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Skončila oprava povodněmi poškozeného rybníka v Březové na Opavsku. Dnes se ochladilo, teploměr ukáže maximálně 13 stupňů, očekávejte déšť i zataženo. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jednat červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
3: Je lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
2: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu.

0: tu s mezinárodními partnery a situaci sledují. V Březové u Opavy se podařilo opravit poškozenou hráz tamního rybníka. Nádrž místní části Jančí nevydržela nápor vody při záplavách v roce 2024. Jak potvrdil nezávislý starosta Březové Jan Turovský, poničený byl také bezpečnostní přepad.
1: Tyhle ty záležitosti poškozené jsme nechali jako zprojektovat a obnovili jsme je vlastně do zase znovu funkčního stavu. V tuto chvíli máme stavbu hotovou, předanou a už vyúčtováváme přiznanou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Obec Březová plánuje také vybudování nové dřevěné lávky, která rybník zpřístupní návštěvníkům. Bohumín mění veřejné osvětlení v části Skřečoň. Vymění tam 26 sloupů, modernizace vyjde zhruba na 2,8 milionu korun. Práce si do konce května vyžádají krátkodobá omezení v dopravě, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje, vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
3: Počasí.
0: Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladilo. Očekáváme velkou oblačnost, déšť v polohách nad 1000 metrů i sněžení. Během dne budou srážky od západu slábnout a později i ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici je D48, je na 46. kilometru u Frýdku místku ve směru na Nový Jičín. Porouchané auto, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes v úterý 12. května vysíláme pravidelné dobré ráno u mikrofonu. Jsou a ještě 55 minut budou Lucka Kociánová a Petr Svoukup. Přejeme vše dobré a můžeme slíbit muziku od Petra Kotvalda, Marie Rotrové nebo kapely Beach Boys. A co se našeho informačního servisu týče, tak za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, zamíříme s Martinem Písaříkem na hranici Čech a Moravy.

0: Hudební příspěvek kapely Beach Boys do dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Základní školou v Bašce na Frýdecko-Místecku otřásá spor rodičů žáků s ředitelkou a obcí. Rodičům se nelíbí atmosféra a stěžují si České školní inspekci. Ředitelka zase podala trestní oznámení na neznámého autora plakátů, které poměry ve škole kritizují. Vedení obce doufá, že situaci pomůže vyřešit nový školní ombudsman. Tématu se podrobněji budeme věnovat krátce před 8:30. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpívala nám Marie Rotrová, 8 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Sluneční brýle nechte doma, za to nezapomeňte přibrat pláštěnku anebo deštník. Jak to bude vypadat, to vám povím až poté, co se podíváme na aktuální situaci v regionu. Většinou je všude zataženo, místy ještě s deštěm. Co se teplot týče, v tuto chvíli například v Ostravě teplota necelých 8 stupňů Celsia. Pokud se podíváme trochu západněji, tak město Olbrechtice na Bruntálsku teď udává teplotu 5 stupňů. Prognóza od našich meteorologů říká, že na severní Moravě a ve Slezsku bude chladno a většinou pod mrakem. Očekávejte velkou oblačnost, déšť, ten by měl později odpoledne slábnout a ustávat. Teploty pouze 13 stupňů v nížinách, na horách bude mnohem chladněji, maximálně 5 stupňů.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8:21, posloucháte Český rozhlas Ostrava, my teď míříme na Frýdecko Místecko. Petice, stížnosti i podání na policii provázejí spor rodičů žáků s ředitelkou základní školy v Bašce. Nelíbí se jim atmosféra, která ve škole od jejího nástupu loni v září panuje. Obec ji ale hájí jako zkušenou profesionálku. Ze školy už odešla část pedagogů a přestup jinam zvažují pro své děti i někteří z rodičů.
1: Ta atmosféra je stísněná, klíčená. Od dětí víme, co se ve škole děje, že třeba tam dává zpětnou vazbu učiteli a řve tam, nebo se snaží ho ponížit, jo, a teď ty děti to vidí. Jako to je to, co máme ty děti učit ve škole, takovému chování.
2: Zástupkyně rodičů žáků z Bašky Petra Švarcová popisuje i další incident, při kterém padly facky. Petici za prošetření toho, co se ve škole děje, podepsalo 165 rodičů. Do školy chodí přes 380 dětí. Nezávislý starosta Bašky Tomáš Břežek ředitelku hájí.
3: V podstatě mi nepochybujeme o tom, že paní ředitelka Tubová je kompetentní osoba a ty útoky jsou prostě takové hanebné.
2: Po obci někdo vyvěsil plakáty s kritikou poměrů ve škole. Frýdecko-Místecká policie to nejdřív šetřila jako přestupek, nově podle mluvčí Kateřiny Kubzové jako přečin.
4: Frýdecko-Místečtí policisté na konci dubna zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu pomluva.
2: Ředitelka školy Dagmar Tobolová Českému rozhlasu slíbený rozhovor zrušila. Do školy ale pozvala placeného mediátora, který má pomoci sporu urovnat. Podle nezávislého místostarosty Bašky Jana Richtra škola funguje dobře.
5: Pokud někdo z těch rodičů si myslí, že ten edukační proces by měl fungovat nějak jinak, tak by ona do něj neškoly.
2: Zástupkyně rodičů žáků Petra Švarcová se ale spíš obává odchodu dalších u dětí oblíbených učitelů.
1: Vidíme na nich, že jsou nervózní a že asi v takové atmosféře pracovat nechcou, takže máme strach, že odejdou. To je rozklad dobré školy v přímém přenosu.
2: Atmosféru ve škole už šetřila Česká školní inspekce. Závěry podle mluvčí Anny Brzy Bohaté zveřejní v červnu. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Ve studiu je Lucka Kociánová, znamená to, že vás čekají krátké zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. V tomto týdnu začíná v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku pracovat školní ombudsman. Jeho úkolem je přispět k urovnání sporů některých rodičů žáků s ředitelkou. Rodiče si stěžují na zhoršenou atmosféru ve škole a na jejich podnět se tím už zabývala Česká školní inspekce. V Ostravě vzniklo nové výcvikové centrum pro moravskoslezské záchranáře. Ti si tam můžou natrénovat různé krizové situace, třeba zásah v zamčeném bytě nebo pomoc při překotném porodu. Nové zázemí budou využívat taky hasiči, policisti nebo studenti záchranářství. Nejoblíbenější knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil Deník malého poseroutky od Jeffa Keeneyho. Třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců J.K. Rowlingové. Výsledky ankety pořadatelé vyhlásili v pražském Doxu. Čtyřmi zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou Praha. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň. A jaké nás dnes čeká počasí? Na severní Moravě a ve Slezsku se citelně ochladilo. Očekáváme velkou oblačnost, déšť, v polohách nad 1200 metrů sněžení a teploty ty dnes vystoupají na 9 až 13 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Porubě se na kruhovém objezdu ulice Průběžné stala nehoda dvou osobních aut. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce od Pavla Bobka míříme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na Opavsko. Tam totiž vzniká další cyklomagistrála. Novou hlavní trasu pro cyklisty připravuje město Vítkov a cílem je zlepšit podmínky a bezpečnost cestování na kole a také propojit zajímavá místa této části regionu. Na podrobnosti se teď po telefonu zeptáme místostarosty Vítkova Martina Šrubaře z KDU-ČSL. Dobré ráno. Povězte nám prosím, jak dlouhá bude ta nová cyklomagistrála na Vítkovsku a odkud a kam povede?
1: No, plánujeme propojit hlavně ORP obce, to znamená z ORP Vítkov dostat se do ORP Opava. V lesních Albrechticích je jakási cyklostezka, cyklotrasa, která už se potom dá dobře využít, takže my teď propojíme v první fázi Vítkov a lesní Albrechtice. To je pro nás velká výzva, dlouhá asi 8 kilometrů a předpokládané náklady budou kolem 100 milionů.
0: Mm-hmm. A jak daleko jste s přípravou nebo s tou stavbou?
1: Máme zpracovanou studii, kontaktovali jsme na prvním setkání většinu vlastníků některých etap. Předpokládám, že je tam kolem tak 80 různých vlastníků pozemků po trase a my musíme s každým dojednat výměny pozemků nebo koupě a podobně. Abychom si to upřesnili, tak jsme právě zadali zpracování polohopisu, výškopisu, který přesně určí, kudy ta trasa ještě může vést kvůli terénu a blízkosti cesty a potom přesně teda budeme zjišťovat, s kým se máme domlouvat a jak. Mm-hmm. Máme hotovou studii, která nám určila trasu, po které straně cesty půjde, kde bude křižovat, kde může být jaké napojení.
0: A plánujete nebo dokončujete třeba nějaké další cyklostezky?
1: Mm-hmm. Toto je, jak jste to řekl správně, magistrála. Tady máme představu, že to bude hlavně v duchu cyklovize 2030, což bude ne turistická trasa přes vyhlídková místa, ale hlavně dopravní trasa pro cyklisty a další varianty mimo automobily. No a na tuto hlavní magistrálu se můžou napojovat různé okruhy místních cyklotras a cyklostezek. My plánujeme v podstatě z Vítkova umožnit cyklistům a chodcům a bruslařům, aby měli na všechny strany možnost prostě bezpečně se pohybovat a jezdit jak do přírody, tak za prací, za rodinou a podobně. Plánujeme momentálně z Vítkova na Balaton, to je taková místní vodní nádrž, velmi turisticky zajímavá, a z Vítkova do Klokočova. Tyto jsou v projekční fázi, takže počítáme, že za 2-3 měsíce budeme mít stavební povolení. No a potom samozřejmě paralelně připravujeme studie na další místa, do Černé a z Vítkova do Nových Tichanovic. Tam jsou zpracované studie.
0: O cykloturistice na Vítkovsku jsme teď hovořili s místostarostou Vítkova Martinem Šrubařem z KDU-ČSL. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na opak.

0: Zpívala nám Annie Lennox, je 8 hodin 46 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude chladný a trochu oplakaný den. Nejprve pohled do regionu. Všude je většinou zataženo, místy prší. V Opavě teď naměříte 8 stupňů, o stupeň nižší teplotu registrujeme v Novém Jičíně. No a prognóza od našich meteorologů, ta říká, že dnes bude opravdu většinou pod mrakem. Počítejme také s deštěm, ten déšť by měl pak později odpoledne ustávat a vytrácet se. Teploty ale ne příliš vysoké, maximálně 13 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 5.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pomalu, ale jistě se blíží školní letní prázdniny a s tím nastává také otázka, jak třeba vybrat správný a bezpečný letní tábor pro děti a jak je vůbec na tuto aktivitu připravit. O tom se bude mluvit v naší dnešní poradně. Pozvání do ní přijal pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kaspera. Bude odpovídat i na vaše případné dotazy. Začínáme 10 minut po 11. hodině. No a to je vlastně vše, co jsem vám dnes v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava chtěl povědět. Ještě se zmíním o tom, že vás teď čeká tradiční ranní vtip, který nabídne Artur Kubica. No a po 9. už tady bude dopolední program s Vláďou Šmelíkem. Loučí se Petr Soukup. Hezký den všem.
1: Zasmějte se s námi. A mám pro vás dobrou radu do života. To se děvče svěřuje svému milému a povídá. Toužím po manželovi, který by uměl vařit, žehlit, prát, který by se postaral o moje děti. A ten milenec jí na to povídá, tak to je krásné, to ti závidím, takové touhy do budoucna. Mám pro tebe velký, zajímavý návrh. Vezmi si za manžela moji matku. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vstupenky na kulturní akce zdražují. Jejich prodejce tvrdí, že za to nemůžou vyšší poplatky. V Česku roste počet OSVČ. Za první čtvrtletí letošního roku jich přibylo 1000. U domova pro seniory v Třinci stojí nová lávka. Dnes bude zataženo, déšť a teploty maximálně 13 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Za zdražení lístků na kulturní akce může podle některých prodejců spojení tři firem, které je prodávají. Po sloučení si společnost GoOut, Ticket Portal a Ticket Stream za každou stupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky. Říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
2: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
0: V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Chodci u Palackého ulice v Třinci využívají novou lávku. Původní můstek přes potok u domova pro seniory nechalo město zbourat. Konstrukce už byla podle magistrátu v havarijním stavu a nešla opravit. Původní šířka také neodpovídala současným normám, dodává mluvčí města Stanislav Češlar.
3: Nová konstrukce nabízí vyšší únosnost i delší životnost, moderní protiskluzový povrch a zábradlí odpovídající aktuálním normám. Díky použití odolnějších materiálů je lávka bezpečnější a lépe připravená na dlouhodobý provoz s nižšími náklady na pravidelnou údržbu. Náklady na její výstavbu činily téměř 8,5 milionů korun, včetně DPH.
0: Na pustevny v Beskydech povede nová naučná stezka. Podle

0: Nezávislé místo starostky pro střední Bečvy Aleny Srovnalové dokončují dělníci instalaci panelů na trase od Skalíkovy Louky nahoru k bráně Pusteven. Stezka přiblížila tradiční život v horách a historii československých vztahů v příhraniční oblasti.
1: Každý z 10 panelů se zabývá nějakým specifikem vlastně života tady v Beskydech, takže tam najdete třeba panel o sklářství, panel o vodě, o kapličkách. Samozřejmě se dotýkáme také Jurkovičových staveb na Pustevnách, protože začínáme právě tam. Počasí.
0: Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladilo. Očekáváme zataženo, déšť, později od západu budou srážky ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Během dne bude stále hodně oblačnosti, lokálně i s přeháňkami. V polohách nad 1200 metrů může i sněžit. Nejvyšší dnešní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Plesné je uzavřena ulice Dobroslavická, probíhají tam stavební práce. Objížďka je značena pro všechny vozidla a potrvá do dnešní 16. hodiny. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři a čtvrt minuty po 9. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a jako tradičně i dnes v úterý 12. května začneme magazínem Křížem krajem. Podíváme se do Andělské hory, malebného městečka na Bruntálsku. Navštívíme tam městské muzeum. Dozvíte se o jednom nalezeném praporu a také o pověsti o pojmenování města. Uslyšíte, jak se prý do celé záležitosti opravdu vložil anděl. Více za chvíli v magazínu Křížem krajem. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: 9 hodin a 12 minut. Venku je sice trochu pošmourno, ale s Českým rozhlasem Ostrava se dá cestovat v jakémkoliv počasí.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A na výlet nás dnes vezme Petra Štrimplová. Městské minimuzeum je jedním z návštěvnických cílů Andělské hory na Bruntálsku. Turisté ho najdou v budově městského úřadu v prvním poschodí. Expozice prezentuje předválečnou i poválečnou historii města a dozvíte se o dolování zlata a taky si prohlédneme poklady z půd místních usedlostí.
2: Jitka Eichlerová, která na městském úřadě Andělské hory pracuje jako referentka, mě zavedla do patra, kde vlastně funguje minimuzeum. Takhle se oficiálně vaše muzejní instituce jmenuje. Jak dlouho vlastně si sem turista, návštěvník může dělat výlety?
3: Naše minimuzeum vlastně funguje již 30 let. Toto muzeum zakládal bývalý starosta pan Dušan Vavřík a od té doby mohou i turisté, návštěvníci Andělské hory muzeum navštívit.
2: Andělská hora má ten příběh spojený s dolováním z hlubin země. V tom duchu se nese i muzejní instituce vaše?
3: Také, ale mimo to můžete vlastně se podívat v minimuzeum jak na historii Andělské hory, co se týká dolování zlata, tak i vlastně obrazů, soch, dále pak praporů a můžete se zde seznámit i s slavnými občany Andělské hory, jak s panem páterem Olejníkem, tak i s Eduardem Šénem, který byl dvorní rada a skladatel ve Vídni.
2: Naproti nám na stěně, paní Eichlerová, jsou dva prapory. Velmi zdobné, ten větší v zeleném sametu, hádám, je to samet, tak je vyšívaný, ten patří komu?
3: Ten patří nám. Dostali jsme ho z římskokatolického kostela v Andělské hoře. Máme tady dva prapory. Nalevo je prapor novější, tam vidíte tři zlaté lilie. Ty znamenají, že to vlastně bylo horní město, obdrželi jsme horní právo na těžbu zlata. Ten prapor, o kterém jste mluvila vy, k tomu se váže taková pěkná historie. Když se uklízelo v kostele v římskokatolickém, tak se tenhle prapor našel zabalený, schovaný pod varhanami a zjistili jsme, že je to vlastně prapor z roku 1900 a je to vlastně prapor německý, je to nějaké sociálně dělnické strany.
2: Ano.
3: Uprostřed prapora je vyšitý znak Andělské hory, opět tam vidíte tři lilie zlaté, ve spodní části jsou kladívka hornické a nahoře vlastně celý ten emblém drží anděl.
0: Říká referentka Jitka Eichlerová z městského úřadu o exponátech místního minimuzea. Společně s ní se do expozice vrátíme zase po písničce a o andělovi a taky o názvu města se dozvíte další podrobnosti.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9 hodin 21 minut ladíte Český rozhlas Ostrava a posloucháte magazín Křížem krajem. Andělská hora byla založena jako horní město v 16. století. Městečko pod Anenským vrchem, kde je kromě lyžařského střediska poutní kostel. Láká návštěvníky i do svého minimuzea. Navštívila ho naše redaktorka Petra Štrimplová a od referentky městského úřadu Jitky Eichlerové se dozvěděla o jedné klíčové místní pověsti.
3: S andělem je další nepsaná pověst, a to ta, proč se Andělská hora vlastně jmenuje Andělskou horou. Dle nepsané tradice, předávané ústně, údajně jak tady horníci těžili zlato, tak nemohli najít žádnou zlatou žílu.
4: Ano.
3: Tak byli skleslí, začali se modlit a najednou se nahoře na Anaberku objevil anděl a rukou takhle máchl a ukázal, kde mají kopat. Takže od té doby se tomu říká, nebo Andělské hoře, Andělská hora.
4: Tak a jak dlouhá je vlastně ta hornická historie spjatá s tady tímto městem?
3: Tak, už dávno před Přemyslem Otakarem II., který zde povolal odborníky z Německa na hlubinnou těžbu, tak už dávno předtím zde byli Keltové, ale ty uměli pouze dobývat zlato jenom povrchově.
4: Ano.
3: Potom teda odešli a nikdo z vnitrozemí sem do těchto končin nechtěl vlastně jít. Tak potom Přemysl Otakar II. Povolal horníky z Německa, kteří tuhle dobývku hlubinou ovládali, a od té doby vlastně zde i v Sudetách žili němečtí obyvatelé.
4: Vy té hornické historii tady samozřejmě věnujete prostor. My jsme teď spolu nad jednou z prosklených vitrínek a tady si člověk prohlédne vlastně ten vercajk, který je s těmi víři spojený. Co všechno tady ve vitrínce máme?
3: Tady můžete zhlédnout jak hornický špičák, hornické kladivo, hornickou lampu, kahan. Artefakty vlastně do muzea věnovali tady občané Andělské hory.
4: No a kromě hornické minulosti, tak je to tady takový všeobecný,
3: ano,
4: ten historický příběh, který s Andělskou horou je provázaný, to znamená, je tady z historie kostela na vrchu, je tady spousta listinných dokumentů, kroniky,
3: fotografií, potom tady vidíte v této vitrince i stříbrné příbory, žehličky, ale tohle všechno třeba i donesli naši občané z půdy, protože zde bydlelo německé obyvatelstvo, jsme Sudety. Po válce se vlastně museli odsud odsunout, mohli si vzít doslova nějaký malý kufr a všechno nechali v těch domech. Takže různě po půdách, po sklepích, v nějakých vitrínkách se nacházejí tady tyto vzácné
4: předměty.
3: Ano.
4: Poklady, poklady, ano, tomu říkáme. Z Andělské hory Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a zítra se po 9. hodině Křížem krajem vydáme po severní Moravě a Slezsku, tentokrát s Ivou Havlíčkovou. Tyra, která je klidná část Třince, odkud se můžete vydat například na Javorový vrch v Beskydech. No a pokud by vás při procházce touto podhorskou obcí napadlo, že by bylo skvělé zjistit něco zajímavého z lokální historie, tak to můžete udělat právě jako Iva Havlíčková a navštívit místní malé muzeum. Tyra, to je cíl zítřejšího magazínu Křížem krajem.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

I Don't Wanna Get Hurt, tohle je Donna Summer, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava a taky písničky, které nestárnou, je 9 hodin a 32 minut. No a prostor tady mají samozřejmě jako každý den v našem vysílání i babské rady. I ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Přesvědčí vás o tom Jarka Vysloužilová. Babské rady začínají za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin 41 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes máme v terénu s mikrofonem regionálního stopaře. Za malou chvíli nás zavede do Kravař. Ptáci zpívají, příroda se probouzí a v Kravařích na Opavsku lidé vyrážejí na jarní stezku plnou úkolů a objevování. Petra Pivková nás tam vezme za chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Teďka se pojedeme podívat do Koutů, do Kravař. V Kravařích totiž lidé teď vyrážejí do přírody trochu jinak než obvykle. Mezi stromy a jarní zelení tam totiž vede speciální ptačí stezka koutama. Ta láká děti i dospělé na hry, úkoly a objevování ptačího světa. Přímo na místě už je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Petro, dobré dopoledne. Tak kam přesně tahle jarní stezka návštěvníky zavede a co všechno je na cestě čeká?
2: Krásné dopoledne. No já se právě teď nacházím na železniční zastávce, na stanici, tady v Kravařích Kouty. A tady právě ta ptačí stezka začíná. No, možná, že je i trošku slyšet, že za mnou už ti ptáčci jsou i slyšet, tedy, protože samozřejmě ti k té stezce patří. A já vlastně tady, kromě ptáčků, mám i autorku tady této úžasné stezky. A tou je paní Klára Adamíková. Dobrý den. Řeknete nám, Kláro, kam teda ta stezka vede a co na ní mohou návštěvníci vidět?
3: Krásný den přeji. Stezka vede okolo polí u nás v Kravařích Koutech. Schválně je mimo civilizaci, aby se děti s rodiči mohli projít, aby se mohli provětrat a aby mohli zjistit něco nového o ptáčcích. Stezka je dlouhá asi 1,5 km a je zakončena pokladem. Pokladem pro děti, který vždycky se snažíme vymyslet tak, aby děti potěšil, je tam něco sladkého, je tam nějaká odměna, aby si ji odnesli a aby měli památku. Na této stezce je 11 stanovišť, kde se snažíme vždycky vymyslet nějaké nápadité hry, soutěže ne úplně, ale dovednosti, aby si vyzkoušeli. A vždycky to je v tom tématu, v kterém je vlastně ta stezka. Tentokrát třeba si můžou děti vyzkoušet, jak vlaštovky jsou na drátěch, jak se udrží, nebo kukačka, jak přenáší vajíčka z hnízda na hnízdo. A vždycky se zaměřujeme na jemnou i hrubou motoriku u dětí, aby to bavilo.
2: Já jsem se s vámi bavila před chvilkou o tom, že to není poprvé, co takovou stezku děláte, tak pokolikáte a s kým vlastně děláte takovéhle super aktivity?
3: Tahle stezka je čtvrtá v řadě a vždycky se snažíme s manželem. Já jsem iniciátor, ale manžel vytváří ty praktické věci jako mužská síla v našem týmu. A vlastně je čtvrtá a vždycky jsme měli jarní, podzimní, potom zimní vztaženou k Vánocím a teďkom znova tu jarní.
2: Takže se můžeme těšit zase na další, která bude na podzim?
3: Určitě, dokud nám síly budou stačit, tak určitě.
2: Tak já jenom doufám, že co nejvíce lidí, rodičů s dětmi navštíví vaši stezku. Moc děkuju, já se na ní samozřejmě aspoň na kousek určitě půjdu podívat a věřím, že ta podzimní bude stát taky za to. Děkuju moc.
3: Děkujeme moc krát.
2: No tak pokud byste měli zájem klidně i dnes, protože už neprší, tak můžete tady začít na právě železniční stanici Kouty a užít si tuhle stezku.
0: Tak. Dobrá zpráva, tohle je dobrá zpráva a tohle byla Petra Pivková z ptačí stezky v Kravařích Koutech. Díky moc a hezký den.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař.
0: A my samozřejmě do Koutů zdravíme i paní Julii a paní Marii.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: kdy hledáme signál.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Bratislavě se setkávají prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska. V Orlové strážníci zkontrolovali dětská pískoviště a po rekordních předloňských úhynech včelstv letošní zimu včelstva přežili výrazně lépe. Tolik pár informací, které rozvedeme ve zprávách v celou.

0: bráně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska budou v Bratislavě jednat o využívání umělé inteligence ve školství. V Ostravě vzniklo nové výcvikové středisko pro záchranáře. Včelstva přečkala zimu výrazně lépe než o rok dříve. Dnes bude zataženo, déšť a teploty do 13 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska i Rakouska na druhé vrcholné schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraničně politických a bezpečnostních otázkách. Součástí summitu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
2: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují ať už pozitivním nebo negativním mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
0: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Prezident Pavel poté společně se svým slovenským protějškem Pellegrinim zamíří do rumunské Bukurešti na summit státu východního křídla NATO. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo příjem na urgentní příjem, nebo zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
3: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek, a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Po rekordních úhynech přes předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Daňhilík.
4: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
0: Městská policie v Orlové zkontrolovala půjčeným detektorem kovů 12 pískovišť a všechna dětská hřiště ve městě. Strážníci při povrchové kontrole našli ostré předměty, části plechovek, hřebíky nebo kovové součástky. Na základě výsledků teď město rozhodne, jestli pořídí vlastní detektor kovů pro

0: pravidelné kontroly.
1: Počasí.
0: Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladí. Očekáváme zataženo déšť, později od západu budou srážky ustávat a oblačnost se částečně protrhá. Během dne ale bude stále hodně oblačnosti, lokálně i s přehánkami. V polohách nad 1200 metrů může i sněžit. Nejvyšší dnešní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě dávejte pozor. V ulici Polská u Kauflandu zasahují složky IZS u vážné dopravní nehody. Auto tam srazilo chodce. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4,5 minuty po 10. hodině. Tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lucie, prozraď nám, kdy a na jaký beskydský kopec ses naposledy vyšplhala.
0: Já jsem byla na Prašivé.
2: Tam, jak mají tu chatu s tím medvědem,
0: ano,
2: co?
0: Ano, k medvědovi, ano.
2: Jo, tak to není zrovna vysoko, ale dneska v Moravskoslezském rozhlasovém kvízu vylezeme na o kousek vyšší kopec. Dnešní otázka totiž bude z Beskyd. A pokud chcete vyhrát cestovní balíček Českého rozhlasu Ostrava, ve kterém jsou super sluneční brýle, nebo třeba pohodlný cestovní polštářek a bloček na poznámky, tak buďte s námi, buďte pozorní, protože zaspívá Anaka, Elán a bude tady otázka k nezaplacení. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do soutěže? Asi nikdo, zkusíme dalšího volajícího. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Dobrý den, já vám zdravím.
1: Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Posluchačka Eva.
1: Evo, odkud voláte, povězte.
2: Volám ze Studenky.
1: Aha, a jak moc dobře znáte Beskydy?
2: No tak trošku, ale tak jak, jestli to bude otázka, jestli seška prašivá hory, tak nevím.
1: Tuhle myslím zvládnete. Měla by být, nevím, mohla by být jednoduchá. I pro vás, když jste z Poodří. Pojďme se na to podívat. Tak tedy můžeme začít?
2: Ano.
1: Jdeme na to. V kopcích na dohled od Třince najdete startoviště pro paraglide. Jak se jmenuje legendární hora, ze které vzlétají paraglidisté, najdete tady stanici horské služby, turistickou chatu i lanovku vedoucí tady z Třineckých Oldřichovic. A je to buď za A Javorový vrch, za B Ostrý a za C Kozubová. Jak se jmenuje kopec nad Třincem, na který vede lanovka, létají z něho paraglidisté, je tam chata i stanice horské služby. A je to buď Javorový, Ostrý nebo Kozubová.
2: Já zkusím ten Javorový.
1: A zkusila jste to naprosto správně a naprosto dobře. Já si doteďka vzpamatuju, jak tam kůrovec požral lesy a my jsme zabloudili cestou z Tyry na Javorový, protože zmizely turistické značky. Dneska už tam ale trefíme i poslepu. Tak teda blahopřeju a zůstaňte prosím chvíli.
2: Já vám děkuju.
1: Zůstaňte prosím na telefonu.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. A věnovat se budeme letním táborům. Jak vybrat ten správný a bezpečný, jak děti připravit a patří na tábor mobilní telefony. I o tom bude naše rozhlasová poradna. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. O čem se mluví?
2: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Duet Lucie Bílé a Jiřího Korna, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 25 minut. Kam dneska vyrazit? Nemáte žádné plány? My vám třeba poradíme. Pozveme do Frýdku Místku na komunitní běh nebo do Nové Osmičky. Podíváme se do ostravské zoo a taky do Vili Grossman. Rozhlasové pozvánky a tipy tady budou za okamžik.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Nová osmička ve Frýdku Místku vám dnes nabízí komunitní běh pro všechny. Chcete-li si to zkusit, tak přijďte na 6:30. Zájemce čeká trasa 5 až 7 kilometrů volným tempem. O půl hodiny dříve pak rovněž v nové osmičce začne dětské letní kino pod komínem. Dnes se bude promítat pohádka Kocour v botách. V ostravské zoologické zahradě jsou už v plném květu tu rododendrony a tak se vždy v úterý a ve čtvrtek můžete vydat na komentovanou prohlídku Rododendron parku. Sraz zájemců je za příznivého počasí vždy ve 14 hodin u hlavního vstupu do zoologické zahrady. No a konečně nedělní den matek můžete ještě i dnes oslavit v ostravské vile Grossman. Nejen pro dámy je připravena zkrácená prohlídka interiéru, ale také sklenička vína a klavírní koncert. Grossmanova vila v centru Ostravy dnes v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tohle byly YouTube na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne, je 10 hodin a 35 minut. Místo, kde i záchranáři mohou udělat chybu. V Ostravě začalo fungovat nové výcvikové středisko Moravskoslezské záchranné služby. Profesionální zdravotníci i studenti tady trénují porody i resuscitaci. Za chvíli vás tam vezmeme v naší reportáži.

0: Krev je umělá, ale stres skutečný. Záchranáři z Moravskoslezského kraje mají v Ostravě nové výcvikové středisko. Lepší zvládání reálných situací se tam učí profesionálové i studenti záchranářství. Trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překotný porod.
1: Už nikam nepojedeme a miminko se narodí doma. Pomůžeme, všecko bude v pořádku, nebojte. Tak, hlavička vidíme, že se prořezává. Můžeme vidět samozřejmě nějaké vlásky, můžeme si tím třeba odtékat i ta plodová voda.
2: Zkušená lektorka Věra ukazuje studentkám záchranářství, jak asistovat rodící ženě. Zdravotníci musí umět pomoct mamince i narozenému dítěti. Záchranáři se ale s porody mimo nemocnici nesetkávají často. V regionu jde maximálně o 20 případů ročně, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
3: Není to každodenní činnost a proto i ti zdravotníci, záchranáři a lékaři musí být na toto připraveni. My máme nějaké základní vybavení, s kterým jsme to schopni zvládnout, ale je to stresující věc, protože k tomu se nedostávají běžně.
2: V budově vzniklo několik stanovišť. Jde o různá prostředí a třeba i tréninkové byty. V jednom takovém zrovna zachraňují studenti muže po pádu v koupelně.
4: Co se stalo?
2: Dříve se zdravotníci vzdělávali v učebnách na územních odborech. Šlo většinou o jednu nebo dvě místnosti. Teď mají záchranáři k dispozici dvoupatrový komplex, kde mohou simulovat i urgentní příjem nebo práci v noci, říká vedoucí výcvikového střediska Petr Jašo.
5: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek, a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství lékařské fakulty Ostravské univerzity.
2: Ve výcvikovém středisku aktuálně působí 68 školitelů. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A nebylo by to všednodenní dobré dopoledne, kdyby tady nebyla i rada od Artura Kubici. Za malou chvíli nabídneme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica se dnes zaměří na rostliny, které odpuzují molice. Začínáme za malou chvíli, ještě před Arturem, ale Petr Hapka.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Potřebujete se zbavit molice skleníkové a vlaštovičníkové? Pak si na zahradě vysázejte aksamitníky, jinak řečeno afrikány, jasně zbarvené žluto-oranžové květiny, které bývají často v zahradnictví na prodej s dovětkem, že odpuzují škůdce, takže by vám měli ochránit zeleninu. Nedá se na ně sice spoléhat stoprocentně, protože účinek aksamitníku je omezený, přesto víme, že působí dobře jako ochrana před rozličnými půdními červy, jako například před háďátky. Ekologicky zaměření zahradníci nicméně často tvrdí, že dosáhli úspěchu v boji s molicí skleníkovou a vlaštovičníkovou především tak, že vysázeli záhony afrikánů s hustě načechranými kvítky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za malou chvíli tady budou další aktuální zprávy. Dozvíte se, že prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominaci velvyslanců. Zprávy za okamžik.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Pavel s premiérem Babišem se dohodli na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců. Rodiče žáků školy v Bašce na Frýdecko-Místecku se obávají odchodu pedagogů. Festival Freud Fest v Příboře nabídne přednášky, hudbu i historické rekonstrukce. Bude zataženo, déšť a teploty do 13 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na samity Slavkovského formátu a Bukureštské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
4: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách.
3: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Základní školu v Bašce na Frýdecko-Místecku už v tomto školním roce opustilo přes 10 pracovníků. Jsou zatím spory s ředitelkou. Někteří rodiče žáků se obávají, že další budou následovat. Obci adresovali petici a atmosféru ve škole na jejich podnět šetří Česká školní inspekce. Podle zástupkyně rodičů žáků Petry Švarcové situace eskaluje od ledna, kdy ve škole padaly i facky.
5: Pokud děti vidí, že ředitelka jim může dát facku a vidíme, že obec i ředitelka to bagatelizuje, tak máme strach, že se to stane normou, nebo že se prostě ve škole bude fackovat a nikdo za to nebude mít žádný postih.
3: Ředitelka vyjádření pro Český rozhlas odmítla. Vedení obce za ní stojí. Do školy ale povolalo mediátora. Odborné přednášky, hudbu, výtvarné umění i historické rekonstrukce nabídne festival Freud Fest 2026, který bude od pátku do neděle v Příboře na Novojičínsku. Město si jim připomene svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda, od jehož narození minulý týden uplynulo 170 let. Radnice to uvedla na webu, kde je i podrobný program. Sport. O trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slávia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadali protihráče a používali pyrotechniku. Pokračuje Tvrdík.
6: Že v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší. Se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
3: Fotbalová šance Liga dnes pokračuje 4 zápasy. Ve skupině o udržení nastoupí od 17 hodin a 30 minut Mladá Boleslav proti Dukle, Slovácko s Baníkem a Zlín s Teplicemi. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta a Plzeň. Počasí. Dnes se na severní Moravě a ve Slezsku citelně ochladí. Očekáváme zataženo, déšť, později od západu budou srážky ustávat a oblačnost se částečně i protrhá. Během dne ale bude stále hodně oblačnosti, lokálně i s přeháňkami. A v polohách na 12 metrů může i sněžit.

0: Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů, na horách naměříme okolo 5.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci se v křižovatce ulice Lidická poblíž zahradnictví srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte na místě se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Lucie Kociánová se zprávami v 11 hodin rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. No vy nás, kteří nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu, které najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz, tak už si online kameru můžete přepnout na Studio 2. Uvidíte tam mou milou kolegyni Ivu Havlíčkovou, která už se připravuje na dnešní poradnu. O čem a s kým dnešní poradna bude, prozradíme po písničce. Takže Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne s Ostravským rozhlasem. Lucka Kociánová se rozloučila a my se uslyšíme společně za malou chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A jak už jsem slibovala před malou chvílí, na programu Českého rozhlasu Ostrava je připravena úterní rozhlasová poradna. Iva Havlíčková tentokrát bude se svým hostem probírat správný výběr letních táborů a věnovat se bude třeba i otázce toho, jestli na letní tábory patří mobilní telefony. Iva Havlíčková a David Kasper, pedagog střediska volného času. Poradna začíná za 5 minut a 22 vteřin.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásný den, u poslechu poradny přeje Iva Havlíčková a hostem poradny je David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě. Vítejte, pane Kaspere.
2: Dobré dopoledne.
1: A věnovat se budeme letním táborům. Dobře zvolený tábor je totiž pro děti, jak říkají odborníci, přirozenou a hravou formou rozvoje. Ale jak správný a bezpečný tábor pro děti vybrat, to je dnešní téma. Tak jak vybrat ten správný tábor, pane Kaspere? Podle čeho by se měli rodiče řídit?
2: Když ten rodič ten tábor vybírá, je dobré začít u toho možná nejdůležitějšího, a to je dítě. U toho, co to dítě baví, u čeho mu, jak říkáme, svítí oči, jestli je to sport, příroda, kreativita, tvoření nebo třeba rybaření. Podle toho by měli vybrat to téma tábora. Hodně to napoví i to, jestli to dítě třeba jede poprvé, nebo už je zkušený táborník, tam už bych se nebal třeba do nějakých větších táborů a podobně. Kdežto u těch prvotáborových jsou to třeba menší skupinky a podobně. Druhou věcí, krom teda toho zaměření, a druhou věcí je to, kdo ten tábor pořádá. Vyplatí se podívat na organizátora, jestli má nějakou zkušenost, jak dlouho tábory dělá, jestli má třeba stabilní tým těch vedoucích a třeba jasná pravidla toho, jak ty tábory pořádá. Vlastně i ministerstvo školství doporučuje, aby ten rodič si všímal právě zkušenosti pořadatele i podmínek, ve kterých ty děti budou.
1: Od kolika let je podle vás vhodné dítě na tábor poslat?
2: Záleží to hodně na individualitě toho rodiče, na tom a vlastně toho dítěte, kdy my nemáme žádný jakoby stanovený věk, od kterého může to dítě na tábor chodit.
1: Může i předškoláci, že? Jsou i tábory pro předškoláky.
2: Jo. Máme v Korunce tábory i pro předškoláky a vždycky to záleží na té samostatnosti toho dítěte, kdy je schopno si zabezpečit nějakou základní potřebu, jak převlít se do pyžama, vyčistit si zuby, ale zároveň třeba zvládnout ne, si říct o pomoc, fungovat trošku v kolektivu, už je zvyklé, tak právě takové táboro je schopno, takové táborové dítě je schopno jet. Takže záleží na té samostatnosti, bereme třeba i předškoláky, v Korunce máme tábory pobytové, když se bavíme o pobytových táborech dětí od 5 let, ale zároveň třeba ty příměstské už máme pro mladší děti, myslím, že ty nejmenší jsou od 3 let, to znamená školkové děti, chodí už i na příměstské tábory.
1: Asi možná, když to dítě jede na ten tábor poprvé, po druhé, je lepší ho poslat i na takový kratší tábor, řekněme, kdy není tak dlouho bez těch rodičů.
2: Ano, vlastně v rámci Korunky máme teď i novinku, děláme tábor na zkoušku takzvaně, protože vnímáme tu potřebu, že to dítě si potřebuje ten tábor teprve osahat, takže děláme i tábor teď na 2 noci, je to novinka, kterou máme v letošním školním roce a tady to je tábor, který je v dojezdové vzdálenosti od Ostravy v případě toho, že by, nedej bože, dítě tábor nezvládlo, nebo se třeba rodiči stýskalo až moc, takže vlastně máme možnost i takovéto. Naše tábory nemáme zas tak dlouhodobé, děláme z pravidla kolem 5-6 nocí.
1: Co si děti z tábora odnášejí? Čím je pro ně přínosný?
2: Když se budeme bavit o pobytovém táboře, tak je to hlavně o tom, že to dítě se naučí samostatnosti, naučí se fungovat v kolektivu. My se o ty děti na táboře samozřejmě staráme, ale děje se to, že vlastně, když tam máme jednoho vedoucího, třeba na 10-15 dětí, tak nemáme možnost každému individuálně zabalit svačinku, zabalit batužek, pohlídat to. Takže musí si zorientovat v pokynech, musí si chytnout svůj pokyn, svou skupinu a podobně a fungovat. To znamená, tím největším přínosem toho pobytového tábora bych řekl, že je nějaká samostatnost a samozřejmě si odváží zážitky. Jo, to je léto, jsou to prázdniny, nové kamarády a měli by si to především užít.
1: Říká David Kasper, pedagog střediska volného času Korunka. Samozřejmě o letních táborech se budeme bavit i po písničce, a to už s prostorem pro vaše dotazy.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: David Kasper ze střediska volného času Korunka je se mnou ve studiu. V dnešní poradně se bavíme o tom, jak dobře vybrat letní tábor pro děti. A vy nám můžete volat a zapojit se do tohoto tématu. Číslo je 59 611 22 66. No, my jsme toto téma vybrali i s ohledem k nedávno medializovaným případům nevhodného chování takzvaných animátorů na táboře jednoho soukromého komerčního organizátora. Tak pojďme se teď detailněji, pane Kaspere, věnovat tomu personálnímu obsazení táboru. Jaké jsou požadavky na vedoucí tábora?
2: Jo, co se týče vedoucích táborů, tak my bereme teda i externí spolupracovníky, to znamená, máme brigádníky, ale vždy to je z řad dlouhodobých spolupracujících externích spolupracovníků, to znamená, jsou to u nás vedoucí kroužků. A v případě naší organizace my po každém takto externím spolupracovníkovi vyžadujeme výpis rejstříku trestů, potřebujeme po něm zdravotní prohlídku u lékaře o tom, že je zdravotně způsobilý pracovat s dětmi. A vlastně novinkou od příštího roku, a těšíme se na to, bude takzvaný dětský certifikát, který očekáváme, což bude něco jako výpis rejstříku trestů, akorát by měl být bez výmazu. To znamená, že pokud ten jedinec má nějaké jednání, které by mohlo ohrozit ve výsledku ty děti na táboře, nebo jakkoliv, nejenom na táboře, ale potom do budoucna v kroužcích, tak se to z toho dětského certifikátu z té platformy nevymaže.
1: A to bude povinnost předložit organizaci, která pořádá dětské tábory, třeba tento dětský certifikát?
2: My vlastně bez toho dětského certifikátu, až vejde v platnost takového externího spolupracovníka, pokud ho nebude mít, tak ho nepřijmeme.
1: Vy jste říkal, že berete v Korunce tedy sebou na tábory i brigádníky. Není to problém?
2: Není to problém, vlastně je to i pozitivum, protože děti, které dlouhodobě docházejí do kroužku, mají nějaký vztah s tím vedoucím toho kroužku, tak ten externí spolupracovník, ten vedoucí toho kroužku třeba jede s nimi na ten tábor. Je to taková dlouhodobá spolupráce, to znamená, nejsou to takové jednorázové brigády, že vypíšeme v červnu na sociální sítě, přijímáme brigádníky na letní tábory, potřebujeme dokryt místa. Jsou to prověření dlouho spolupracující vedoucí, se kterýma pracujeme, a zároveň, ale vždycky, neděláme tábor, kde by byli pouze čistě ti externí brigádníci, ale je to o tom, že vždy dohlíží na tábor minimálně jeden z interních pedagogů.
1: Kolik dospělých musí s dětmi na tom táboře být?
2: Tak vždycky při jakémkoliv čísle do počtu 25 jsou to dva dle zákona, a nicméně my máme takové ještě interní pravidlo, že vlastně na každých 10 dětí bereme vedoucího, to znamená při táboře při počtu 30 dětí s námi jezdí 3 vedoucí, z čehož jeden ještě má takovou sloučenou funkci, vykonává funkci zdravotníka, potom na 30 dětí už je ta funkce zdravotníka třeba oddělená, ale jezdí právě jako další vedoucí. A samozřejmě jsou výjimky, co týče třeba plavání, nebo když jdeme do vody a podobně, tam ty počty jsou nižší, a kdy vlastně musíme se domluvit, že prostě souběžně v té vodě prostě je třeba jeden dozor na 6 dětí ve vodě a tak dále. Takže to už jsou potom individuální jako případy konkrétní, které v průběhu toho tábora mohou nastat.
1: Vy jste mluvil o tom zdravotníkovi, samozřejmě, kdyby se stal nějaký úraz, nějaká nemoc, měl by být na místě zdravotník. Jak je to s tím zdravotním doprovodem? On musí mít nějaké speciální školení asi, že? Tento člověk, nemusí to být přímo, já nevím, zdravotní sestra.
2: Aha. Vlastně existuje kurz zdravotníka zotavovacích akcí, což jsou právě tábory a pobyty v přírodě a podobně. A u nás vždycky jeden z členů toho týmu, který jede jako pedagogický doprovod nebo právě jako zdravotník, má tento kurz, aby tu funkci vykonával. To znamená, už od příjezdu autobusu před naše středisko vybírá, komunikuje s rodiči, co se týče nějakého pravidelného podávání léku, takže má na starost i tuhle jako nějakou pravidelnou starost o ty děti, ale zároveň potom řeší i nějaké nečekané, nedej nedej bože úrazy, které nastanou. Nicméně snažíme se vybírat i taková střediska pobytová, kde je v blízkosti nějaký lékař, případně nemocnice, ať můžeme řešit, protože byť nechceme, ale nastane, že prostě si někdo tloukne do maličku, měli jsme třeba zlomený maliček a podobně, což už je potřeba zkontrolovat třeba rentgenem.
1: Upřesně host dnešní poradny David Kasper.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem ve studiu je pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě, Mariánských horách, David Kasper. Bavíme se spolu o letních táborech, jak vybrat ten správný a bezpečný, a ještě připomenu telefon k nám do studia, pokud se chcete aktivně připojit k tomuto tématu, volejte 59 611 22 66. No pane Kaspere, jak děti, které jedou na pobytový tábor poprvé, připravit, tak aby to tam zvládli v pohodě, bez problémů?
2: Možná nejlepší je mluvit o táboře dopředu, klidně a především pozitivně. Dítěti pomůže, když ví, co ho čeká, jak bude ten den vypadat, kde bude spát, na koho se může obrátit. Vlastně dobré je také trénovat samostatnost doma, třeba balení, převlékání, případně přespávání mimo domov. My i z tohoto důvodu máme třeba zařazeno v průběhu školního roku takové jednodenní přespávačky u nás na středisku a podobně, aby si to dítě už vyzkoušelo, jaké to je, trošičku fungovat samostatně. A hodně pomáhá, když ten rodič z tábora by třeba ve srandě nedělá jako strašáka, ale jakoby naladí to na tu notu pozitivní, na notu dobrodružství, protože to dítě pozná, jestli rodič říká, to zvládneš s důvěrou, anebo jestli se mu přitom třeba klepe trošičku hlas.
1: A možná zaspomíná na to dobré, co zažil sám v mládí, když byl na letním táboře?
2: Myslím si, že fakt jako to pozitivní myšlení i třeba ty pozitivní vzpomínky, které může ten rodič říct z toho tábora, jsou asi jako nejvíc, co pomůže v tom nalazení na ten tábor.
1: Přesto asi jsou děti, které neví, jestli mají na tábor jet, možná se trochu bojí. Jak moc byste děti nutil, aby na tábor jeli? S tím vědomím, že víte, že co všechno tábor přináší a tak podobně.
2: Já osobně spíš vůbec bych nenutil, jo. Ten tábor by měl být dobrodružstvím, nikoliv trestem. A mnohem lepší než ten nátlak je právě ten pozitivní přístup, ta pozitivní motivace trošičku ukázat ten program, zvolit to téma, které tomu dítěti je blízké, byť třeba ten rodič si řekne, no mě by to téma nic neřeklo, tak fakt jako zaposlouchat se do toho dítěte, co mu je blízké. A u nás je fajn v tom, že my se s těmi dětmi potkáme v průběhu roku, to znamená třeba se potkávám s tím, že oni říkají, hele, bude tam vedoucí, v mém případě David a podobně, že vlastně to dítě už ví, koho tam bude mít tu kontaktní osobu, že vlastně tam už je nějaká osobní vazba v průběhu toho školního roku. To je naše velká výhoda.
1: Jak děti podle vašich zkušeností snášejí to odloučení od rodiny?
2: Každé dítě samozřejmě jinak, podle toho, jak je zvyklé. Některé zapadne do party během hodiny, některé možná užívá autobuse po cestě na tábor a jiné si zvyká pomalej. Nejhorší pro třeba prvotáborové děti je ta první noc, kterou musí nějak jako přečkat a podobně. A to jsou ty náročnější chvíle v průběhu večera, když se ten program uklidní a když začne to dítě přemýšlet. V průběhu her se nám prakticky nestáhne v průběhu toho nabitého dne.
1: A
2: to kolikrát podle mě rodiče myslí víc doma na to dítě, než dítě z tábora na rodiče, protože ten program je opravdu jako napráskaný zážitky a aktivními věcmi. To znamená, tam ten čas moc na to přemýšlení není, ale právě potom odpolední klid a nejčastěji večer, kdy se k tomu přidá i nějaká únava, tak kápnou slzičky, ale to taky umíme řešit nebo snažíme se být nápomocní.
1: Na to jste připraveni. Ještě tak přemýšlím, jsou děti, které jsou třeba vybíravější v jídle, neříkám, že zrovna mají třeba nějakou intoleranci na nějakou konkrétní potravinu, ale jsou tak trošku vybíravé v tom jídle. Jak je na tábor vybavit? Nabalit jim třeba nějaké potraviny sebou vhodné?
2: No, na našich táborech a možná i na většině je to tak, že eventuálně si ty děti mohou něco dokoupit. My pravidelně docházíme kolem, obcházíme třeba kolem obchodu a podobně, takže necháme tu možnost si něco dokoupit. Děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby teda alespoň něco případně snědli, ale pokud jim vyhovuje třeba jenom příloha a prostě nechtějí k tomu tu hlavní jako věc, třeba maso a podobně, tak nenutíme, chceme, aby něco snědli, ale nestojíme nad nimi a vlastně neříkáme jim, že dokud to nesní, tak jako nepůjdou od stolu. Ono většinou třeba první dva dny vnímáme, že třeba se některá jídla víc vrací, byť jako máme kuchyni, která je výborná tam, kde jezdíme a jsme spokojeni, ale děti mají ještě zásoby, takže jsou na jezení třeba i sladkosti, takže které přibalují. Ano, ano, ano, i tím to je. A potom třeba třetí, čtvrtý den a další dny už teda vnímám, že dochází zásoby doma, dochází třeba finance do obchodu a už začínají fungovat a nejde na tu stravu, kterou máme. Zároveň uspůsobujeme jídelníček i podle toho, která jídla jsou třeba oblíbená mezi dětmi, takže zařazujeme špagety, které jsou prostě oblíbené, nebo řízek. Plus samozřejmě dodržujeme nějaké normy, které je potřeba při táborových akcích řešit.
1: Říká David Kasper, stále se mnou ve studiu. Po písničce budeme v rozhovoru pokračovat.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část našeho povídání o letních táborech s Davidem Kasperem ze střediska volného času Korunka v Ostravě. Zastavme se teď u tématu moderní technologie,

0: a letní tábory, nebo možná versus letní tábory. Patří podle vás osobně, pane Kaspere, mobilní telefony na tábor? Dával byste je dětem?
1: Tak osobně jsou mi bližší tábory, kde děti nejsou neustále na mobilním telefonu. Tábor je jedna z mála příležitostí, kdy ty děti mohou být s partou, můžou si užívat naplno tu přírodu, můžou si užívat ten moment těch her, ten přítomný okamžik. Takže já vlastně na svých pobytových táborech tu formu nebo tu dobu na tom telefonu značně omezuji. Máme takzvaně, my tomu říkáme kotlíková metoda, máme takový kotlík, kde vybíráme při příjezdu na tábor telefony a vlastně třeba jednou za dva dny v odpoledním klidu ten telefon dostanou naspátek děti. Některé si ho ani třeba schválně neberou už sebou na ten tábor, někteří si ho už nevezmou z toho kotlíku a vlastně v momentě, kdy oni ty telefony odevzdají, tak ve většině případů si v průběhu toho programu na ten telefon nevzpomenou. Jo? Tam je nějaký první vzdor třeba v průběhu nějaké půl hodiny, 10 minut třeba a nějaké zklamání z toho, že se musím odcizit od toho telefonu, ale potom už žijou tím přítomným okamžikem a v tom davu a těch vrstevníků.
0: Zapomenou na mobilní telefony. A tak je to i obecně v Korunce, že tedy telefony děti nemají u sebe?
1: Někde ten telefon...
0: Na táborech?
1: Někde ten telefon je užitečný. Třeba vím, že máme rybářské tábory, kde děti chtějí mít vyfocené úlovky a podobně. To znamená, tam to omezení třeba není. Stejně tak v minulosti třeba byl nějaký příměstský tábor zaměřený na influencerství a natáčení videí a tak. To znamená, není to obecným pravidlem, že omezujeme tu přítomnost telefonu na táborech. Je to individuálně také podle toho typu tábora. Pokud tohle rodič chce vědět, tak by se měl asi doptat před přihlášením, určitě tuhle informaci dostane. A někdy se setkáme s tou jako situaci, že dítěti na tom ani tak nesejde, ale třeba rodič chce, aby to dítě mělo ten telefon, protože chce být s tím dítětem v kontaktu.
0: No a stává se to, že rodiče průběžně kontrolují dítě přes mobil, píší mu, je to vhodné?
1: Stává se to, vlastně rodič chce vědět pochopitelně, jak se to dítě má. Je to vhodné do té míry, pokud to nenarušuje ten program. Jo? Myslím si, že je fajn, když prostě jednou za ty dva dny, když třeba to dítě má na tom pobytovém táboře u nás ten telefon, že se spojí s dítětem a podobně. Nicméně pak jsou rodiče, kteří chtějí volat třeba večer, častokrát u těch dětí právě, které teskní, což je možná ta nejhorší varianta, nebo nejšťastnější, že vlastně to podpoří ten smutek tím, že slyší ten hlas toho rodiče třeba.
0: Takže ho to neuklidní, spíše naopak podle těch vašich zkušeností?
1: Ze zkušeností právě v momentě, kdy on slyší hlas té maminky, třeba to dítě, tak to naopak má ten efekt toho tesku.
0: Tak jak řešíte tu situaci, kdy se dětem začne stýskat?
1: My máme osobně třeba takovou metodu popletených pohádek, kdy teda čteme popletené pohádky dětem, ale zároveň musíme dát najevo, že jsme tam v tu chvíli my, v vozovkách ti rodiče, ne ti praví, ale prostě my, se kterýma tam tráví ten čas, to znamená, ukážeme, že tam jsme, přečteme pohádku a pohladíme zároveň, ale i třeba starší a máme takovou metodu další, že starší táborníci
0: a otrkanější.
1: A ti zdatní čtenáři třeba obchází právě s pohádkami a už máme dopředu ráno objednávky u snídaně na večerní pohádky a tak. A víceméně si to vždycky v průběhu toho tábora sedne. V tom je vhodný právě třeba ten kratší tábor na tu zkoušku, že si to dítě vyzkouší, anebo právě na tu jednu noc nějaká přespávačka. Vím, že to nabízí střediska napříč republikou, kde vlastně to dítě získá nějakou prvotní takto zkušenost.
0: A to už je k dnešnímu tématu letních táborů vše. Já moc děkuji za vaše rady a informace. Hostem poradny byl David Kasper, pedagog Střediska volného času Korunka v Ostravě. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
0: A přidám ještě pozvání na příští poradnu. Ta se bude tentokrát týkat takzvané rané péče. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: úžasná a skvělá Marie Rotrová. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Blíží se ke svému závěru dopolední vysílání. Připraveny budou i zprávy. Nicméně pozveme ještě na zítřejší vysílání po 11. hodině, protože bude středa, tak bude na řadě host Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát pozveme Petra Rotrekla, čerstvého držitele ceny Jantar za celoživotní přínos. Původně pedagog, který se v Opavě stal mužem na pozadí všeho uměleckého, co se ve městě v posledních letech na kulturní scéně dělo. Kus života strávil s festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Zítra ho vyspovídá v našem vysílání Kateřina Huberová.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Naším středečním hostem bude čerstvý držitel ceny Jantar za celoživotní přínos Petr Rotrekl. Dlouhá léta stál jako organizátor, dramaturg a studnice nápadů za festivaly Další břehy a Bezručova Opava. Na co rád vzpomíná i kam povedou jeho další kroky, přiblíží v rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Končila oprava povodněmi poškozené nádrže v Březové na Opavsku. Stavba nového domova pro lidi s Alzheimerovou nemocí v Bruntálu začne nejspíš ještě letos. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, přibylo i volných pracovních míst. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska oblačno s teplotami do 15 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. V Březové u Opavy se podařilo opravit poškozenou hráz tamního rybníka. Nádrž v místní části Jančí nevydržela nápor vody při záplavách v roce 2024. Jak potvrdil nezávislý starosta Březové Jan Turovský, poničený byl také bezpečnostní přepad.
2: Tyhle ty záležitosti poškozené jsme nechali jako zprojektovat a obnovili jsme je vlastně do zase znovu funkčního stavu. V tuto chvíli máme stavbu hotovou, předanou a už vyúčtovat máme přiznanou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Obec Březová plánuje také vybudování nové dřevěné lávky, která rybník zpřístupní návštěvníkům. V Bruntále vyroste nový domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam společnost Penta Hospitals. Domov bude mít kapacitu 120 lůžek a o jeho chod se postará 75 zaměstnanců. Společnost teď dokončuje architektonickou studii. Samotná stavba má začít ještě tento rok v září.
3: Polovina kapacity bude sloužit pro občany Bruntálu. Zájem o místa mají ale taky z nedalekého Horního Benešova a Vrbna pod Pradědem. Stavba má být hotová v roce 2028. Plně funkční bude domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí v roce 2029. Registrace míst zatím spuštěná není. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Spojením velkých ticketingových společností GoOut, Ticketportal a Ticketstream vznikla v Česku dominantní firma, která pořadatelům i zákazníkům zvedla poplatky. Tvrdí to za menší společnost SMS Ticket její generální ředitel Oldřich Brzobohatý.
4: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%. Pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5% skokově z nějakých 15 korun.
0: Firma PLG, které tři společnosti teď patří, tvrdí, že firma poplatky pouze zprůměrovala. Další zvyšování poplatků letos neplánuje. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, nejnižší teploty plus 4 stupně až 0, ojedinělé až minus 2 stupně. Zítra přes den čekáme polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky, na hřebenech hor i smíšené. Nejvyšší teploty zítra v regionu 11 až 15 stupňů, na horách 5 až 9 a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Hašlerova v obci město Albrechtice v okrese Bruntál došlo k nehodě osobního a nákladního auta a provoz je tam omezený. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty po poledni, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď je nejvyšší čas na hudební poštu. Začíná jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A já mám dotaz, protože začínají

0: tři zmrzlí, dneska je ten první, je Pankrác, ale podle kalendáře druhé jméno za Pankrácem je Vsevolod. Lenko, znáš nějakého Vsevoloda?
1: No, tak hádej, Vláďo, jestli znám, neznám, a neznám ani Bonifáce, neznám ani Pankráce, ani Serváce neznám.
0: Škoda, mohla jsi mu rovnou popřát k svátku a koupit Vsevolodovi třeba bomboněru k svátku nebo loď. Tak tohle mě opravdu pobavilo, někdy v tom kalendáři najdete věci, o kterých jste netušili, že existují. Hudební poštou vás dnes bude provázet Vladimír Šmehlík, telefonní číslo k nám do rozhlasu je pořád stejné 596 11 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v našem vysílání máme před sebou první hudební přání. Míříme do Těšínského Slezska, konkrétně do vesnice, které se až do poloviny 17. století říkalo Dobrozemice nebo Dobrazemice. Teďka je to prostě Dobrá a v Dobré nás čeká paní Vojtěška. Hezký dobrý den.
2: Ještě jednou dobrý den, pane redaktore, vám a všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava. Dnes má svůj narozeninový den paní Věrka z Frýdku. Věrko, děkuji ti za tvé písničky, které mi stále posíláš, a zároveň ti přeji k tvým dnešním narozeninám jen vše dobré, hlavně hodně štěstí, zdraví, pohody, lásky a božího požehnání do dalších let, a ať se máte se svým Petrem stále tak rádi. To ti ze srdce přeje kamarádka Vojtěška a Miloš Gavrasovi z Dobré. Vám, pane redaktore, děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Vojtěško, mějte se dobře v Dobré.

0: Před malou chvílí jsme v Hudební poště navštívili Dobrou a teď se pojedeme podívat do Rožnova. V městě nad Bečvou pod Radhoštěm nás čeká paní Alena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, všechny vás zdraví, Alena Křivová z Rožnova pod Radhoštěm. Dnes se dožívá 90 let naše maminka Marie Frnková, také z Rožnova, a já se sestrou, bratrem, 6 vnoučaty, 10 pravnoučaty, 2 pravnuky a celou rodinou jí přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání a mnoho radostí, které jí život přináší. Dnes maminka oslavuje narozeniny v denním stacionáři v Rožnově pod Radhoštěm. Mami, krásně si to oslav. Máme tě všichni moc rádi a také děkujeme všem hodným pečovatelkám za krásný přístup ke všem klientkám a klientům. Maminka moc ráda stacionář navštěvuje. Ještě jednou vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vyhledání písničky a mějte se moc hezky.
0: Rádo se stalo a blahopřejeme do Rožnova pod Radhoštěm.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku už bude vybírat paní Helena. Míříme do Skřečoně, do bohumínské části, kde vaří to nejlepší pivo na světě. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, ano, máte pravdu. Ale dnes má narozeniny pan František Smejkal z Bohumína Skřečoně a já mu přeju hodně štěstí, zdraví, pohodu, spokojenost, veselou mysl a hodně krásných výletů a cestování, které má tak rád. To všemu přeje jeho žena Helena a vám děkuji za krásné písničky a krásný pořad.
1: A my děkujeme za zavolání a blahopřejeme do Skřečoně. Mějte se hezky, děkujeme. Paní Heleno, naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: A ve 12 hodin a 23 minut pořád ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za další písničkou teď zamíříme na Opavsko. Míříme do Velkých Hoštic, kde nás čeká paní Blanka. Přeju hezký dobrý den.
4: Dobrý den, pane redaktore. Redaktore, přeji krásný pohodový den a všem posluchačům Rádia Ostrava. Včera se dožil krásného věku náš soused Jenda Jarkulíš z Velkých Hoštic. Milý Jendo, k tvým krásným narozeninám ti přejeme pevné zdraví, spoutu radosti a lásky od nejbližších. A tě každý den potěší s úsměvem a dobrým slovem. S úctou a láskou přeje Blanka, Maria, Marcela, Dorka a Božka. Děkuji vám za vyhledání písničky a naschledanou.
3: Rádo se stalo, mějte se hezky, naslyšenou.

0: 12 hodin, 27 minut a vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli na Opavsku ve Velkých Hošticích a teď zamíříme na Těšínsko. Míříme přímo na státní hranici do Třince. Hezký dobrý den už přeju, paní Jarmile.
1: Hezký den i vám, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Věrušku s panem Petrem Fritku. Milá Věruško, dnes je tvůj velký den, proto ho oslavte s úsměvem. Krásné narozeniny, protože vás rádi máme, písničku vám posíláme. Nedělej si z toho nic, vždyť ti bude ještě víc. V pohodě a ve zdraví užívej si každý den, ať vše špatné se hned napraví a vše dobré, ať přijde hned. K tomu mnoho lásky od nejbližších, Boží požehnání, zdraví a pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje celá tvá rodina a k přání se připojují manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi Třince Dolní Lištné a paní Emilka Turiová z Nitku. Mějte se moc, pane Vladimíre, hezky a zase se budeme těšit příště naslyšenou.
0: Taky se na vás budu těšit a pozdravujte v Třinci naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme do Hatě. Aničko, tak povídejte.
1: Dobrý den, pane Vladimíře, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Ostravského radia. Písničku posílám doma dneska meniny, svátek a narozeniny. A taky moji hezké asistence a možnýje a taky dám do studia a děkuju a mějte se moc hezké.
0: Aničko, taky se mějte hezky, zavolejte mi zase ve čtvrtek a pátek, tady určitě budu a opatrně s tím vínem, víte, jak to je. Ale mám tady stylovou písničku pro vás, tak si hezky užijte a budu se na vás zase těšit. Naslyšenou.
1: Děkuju, děkuju.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi

0: Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 12 hodin 40 minut, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava a my míříme za další písničkou, tentokrát do Zadních hor. V Bílé hlavaté nás čeká paní Helena. Hezký dobrý den přeju.
2: Ještě jednou hezký den vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům. Dnes chci popřát k včerejším narozeninám manželovi, tatínkovi, dědečkovi, panu Vladimíru Kočajnarovi z Bíle. Z celého srdce mu přejeme hodně zdraví, štěstí, síly a spokojenosti za celou rodinu manželka Helena a srdečný pozdrav všem přátelům a známým a vám moc děkuji a někdy za naslyšenou.
1: Rádo se stalo a gratulace na hlavatou. Mějte se dobře, naslyšenou. No.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. No, přestože pomalu a jistě náš pořad dneska končí, tak ještě něco málo stihneme. Rozhodně stihneme vzkaz a přání od Emanuela z Horních Bludovic. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Také vám přeju dobrý den a všem posluchačům Rádia Ostrava. Dnešek jeden seniorů, důchodců, penzistů, nazvěme se jak kdo chce, kteří dnes se sejdou ve svém hornobrudovickém klubu. Ať jsme staří přátelé a zvrastněli nám rysy, nás přece v duši stále hřeje mladí a smějeme se jako kdysi. Zvláště, když čiští na zdraví májovým oslavencům pozvedáme a živio jim provoláme. Dnes bude přání patřit Stanice Liberdové, Radce Mikulové, Marím Tomanové a Petrové, Vlastě Stranevové, Steinerové Miroslavě, Amálii Halinové, Dáši Balonové, Ellen Kročilové, Miluši Hladké a také Marceli Brežinové, která nás programově klubem vždy provází. No a zástupci mužského pokolení Láďovi Petrášovi. No a než odpoledne dávám dámám kytičku a chlapům pár klobás předáme, tak teď si všichni z Rádiem Ostrava zaspíváme. A já vám děkuju, že nám k tomu zahrajete.
0: Rádo se stalo, rád vám k tomu zahraju. Hezky si to oslavte a bavte se dobře. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, rádio Severní Moravy a Slezska. Skončila hudební pošta s datem 12. května. Od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě se pro tuto chvíli loučí Vladimír Šmehlík. Přeju vám krásný den. Za chvíli zprávy.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Nejvyšší nezaměstnanost v rámci Moravskoslezského kraje je na Karvinsku. Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 11 lidí. Bohumín opravuje osvětlení ve Skřečoni. Zítra bude oblačno s teplotami do 15 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla v dubnu o desetinu procentního bodu na 6,9%. Lidí bez práce mírně ubylo a jejich aktuálně 54,5 tisíc. Potvrdil to Petr Prokop, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Úřad nabízí v celém kraji přes 6300 volných míst.
2: Jejich počet byl o 22 vyšší než v předchozím měsíci a o 651 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná 19,6 a Bruntál 11,8.
1: Nejvyšší nezaměstnanost je stále na Karvinsku 10,3% a naopak nejnižší 4,7% v okresech Opava a Frýdek-Místek. Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici v Praze a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu, maření spravedlnosti, dále z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí lidé ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých lidí. Martin Beneš chce nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
3: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
1: Bohumín mění veřejné osvětlení, ve Skřečoni vymění tam 26 sloupů. Modernizace vyjde zhruba na 2 miliony 800 tisíc korun. Práce si do konce května vyžádají krátkodobá omezení v dopravě. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje, vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, nejnižší teploty 4 stupně až 0, ojediněle až minus 2. Zítra přes den polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky, na hřebenech hor i smíšené. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách do 9 a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Horní v Třinci je omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu dodávky a osobního auta projíždí se Kyvadlově, tak na to dejte velký pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobět kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední, ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v Tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: Je trošku něco.
1: Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže...
0: Ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to, podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky tak, že ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, já, že budeme fotit Rod Stewarta nebo jo, že tyhle lidi a Three Dog Night, co Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo? Oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo? A kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No já opustil moji rodinu, tak vaši já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo. Takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak, já nevěděl, že já byl sledovaný, jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa, jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář a tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl, já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mi bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo. Já jenom, že jsem mohl po první, tým 91. myslím, že ještě bylo Československo. A protože už žila jenom maminka. A takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži. Takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal.

0: dál na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam
1: nejdu. A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed. A
0: no, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo
1: muset.
0: To bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co

0: mi vždy ukazuje, že jí vypadl zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tehle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: tak to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ostravská vysoká škola Báňská bude českým centrem mezinárodní sítě pro umělou inteligenci a superpočítače. Dnes zahájí provoz takzvaného českého uzlu, který propojí výpočetní kapacitu, data a odbornou podporu do jednoho systému. Cílem je využít umělou inteligenci například v průmyslu, energetice, zdravotnictví a bezpečnosti.
1: Český uzel evropské sítě nabídne firmám, veřejným institucím, výzkumným centrům přístup k využití umělé inteligence a k výsledkům práce výkonných superpočítačů. Právě tato infrastruktura ve střední a východní Evropě chybí. Projekt spojuje i další významné organizace a vysoké školy. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Chodci u Palackého ulice v Třinci využívají novou lávku. Původní můstek přes potok u domova pro seniory nechalo město zbourat. Konstrukce už nešla opravit. Původní šířka také neodpovídala současným normám, dodává mluvčí města Stanislav Češlar.
2: Nová konstrukce nabízí vyšší únosnost i delší životnost, moderní protiskluzový povrch a zábradlí odpovídající aktuálním normám. Díky použití odolnějších materiálů je lávka bezpečnější a lépe připravená na dlouhodobý provoz s nižšími náklady na pravidelnou údržbu. Náklady na její výstavbu činily téměř 8,5 milionů korun, včetně DPH.
0: Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od toho zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
3: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
4: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
3: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci vítá.
5: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
3: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preň 5 nezletilých Čechů ve věku 16 a 17 let, informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila v bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranou akci komplikovaly extrémně těžké podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách.
6: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, nejnižší teploty plus 4 stupně až 0, ojediněle až minus 2. Zítra přes den polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách 5 až 9. A vítr bude mírný, západní do 6 metrů za sekundu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici za Štemberkem ve směru na Moravský Beroun, ve směru na Opavu spadl strom, zasahují tam hasiči a provoz je omezený. Dejte na to pozor.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině. Po aktuálních zprávách na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit určitě celé odpolední vysílání, pravidelné pořady, rubriky a samozřejmě také vše, na co jste zvyklí. Co nás ale čeká, třeba výjimečně v 19 hodin a 30 minut koncert v přímém přenosu z cyklu Zpěvem k srdci. Ale pojďme k tomu aktuálnímu. Za malou chvíli se už budeme věnovat nezaměstnanosti. Jak to aktuálně vypadá v našem kraji, dovíte se. V polovině hodiny vás pozveme třeba do muzea v Jindřichově na Bruntálsku a s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou se vydáme na květinový den v Kunině na Novojičínsku v druhé půlce hodiny. Ještě muzika Činasky, v nabídce vidím i Tinu Turner nebo kapelu Opět a Radeček. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne, to přeje za všechny také Iveta Dadamová.

0: A pojďme se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava věnovat aktuálnímu tématu. 6,9%. To je aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. V dubnu se snížila o 0,1% bodu a lidí bez práce ubylo ve všech okresech. Podrobněji to vše probereme s reportérem Martinem Knitlem, kterého už vítám ve studiu. Martine, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Lidí bez práce je aktuálně v evidenci zhruba 54,5 tisíce. Je to o 800 méně než na konci března, ale naopak výrazně více než před rokem, touto dobou o více než 5700. V každém případě je znát, že jedou sezónní práce na stavbách, v zemědělství, na Bruntálsku klesla díky tomu dílčí nezaměstnanost o 0,2% bodu, nejvíc ze všech okresů. U volných míst se toho za poslední měsíc moc nezměnilo, je jich k dispozici podle úřadu práce přes 6300, zhruba stejně jako v březnu. No a co se týče poptávky, největší šanci mají na práci mají uklízeči, seřizovači, svářeči, kuchaři, montážní dělníci, nástrojáři, obsluha vysokozdvižných vozíků, ale také dlouhodobě řidiči nákladních aut. U těchto profesí je ale docela častá fluktuace, to znamená, že se tam zaměstnanci často střídají.
0: Martine, a jak to vypadá na pracovním trhu v těch jednotlivých okresech? Jsou mezi nimi stále velké rozdíly?
1: Rozdíly pořád jsou a stále dělí náš kraj na oblasti s průměrnou nezaměstnaností, jako je Karvinsko, Bruntálsko a Ostrava, a s nezaměstnaností nižší než celostátní průměr. To je Opavsko, Frýdecko-Místecko a Novojičínsko. Na Karvinsku je aktuální nezaměstnanost 10,3%, nejvyšší v Česku, a je tam také největší přetlak na pracovním trhu. Na jedno volné místo připadá téměř 20 uchazečů v přepočtu. To je také výrazně nejvíce v zemi. V Ostravě a na Karvinsku je nejvíce mladých nezaměstnaných a také nejvíce lidí bez práce s nějakým zdravotním omezením. Když se na tuto statistiku podíváme, tak na jedno volné místo pro nezaměstnané se zdravotním postižením připadá 7 zájemců.
0: Martine, dá se nějak vyčíslit, kolik lidí bez práce má nárok na podporu v nezaměstnanosti?
1: Dá se to, těchto lidí je 23%, necelá čtvrtina, takže ani ne čtvrtka ze všech nezaměstnaných. Poměrně nízké číslo mimo jiné souvisí s dlouhodobou nezaměstnaností, která je v našem kraji značná. No a ještě jedno číslo přidám, zhruba každý osmý člověk, který odešel z evidence úřadu práce, začal samostatně podnikat v minulém měsíci. Bylo to více než v březnu a více než loni v této době. Takže odvaha začít pracovat sám na sebe v našem kraji mírně roste.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl. Martine, díky za všechny aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kapela Opět a Radeček v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My už teď ale míříme na Bruntálsko. Malé muzeum v Jindřichově má totiž ve sbírkách zaměřených na historii obce i zdejšího regionu jeden zajímavý exponát. Je to historická zbraň, konkrétně halapartna. Její příběh přísahá k pobytu švédských vojsk, která se před staletími do našich zemí dostala. Více se od Václava Vyhlídala, průvodce Jindřichovského muzea a také nezávislého starosty Martina Korduliaka, dověděla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Jeden z trošku tajemných exponátů malého Jindřichovského muzea je vlastně zbraň. Drží v ruce správce muzea Václav Vyhlídal. No a dívám se na sešlost toho materiálu, ta kovová vlastně část. Špičatá část je docela zrezlá, je to tak jako pěkně ohlodané, že už ta staletí se na tom podepsala, no ale kde ten příběh tady tohoto exponátu začíná nebo může začínat, pane Vyhlídale?
2: Tak ten příběh začíná, že můj kamarád, který bydlel v Jindřichově, se vystěhoval v roce 67 do západního Německa tenkrát s rodinou a před dvěma lety, kdy slavil 75, by mě to přivezl jako vzpomínku na své rodiště.
1: Vám jako do muzea, jako muzejní
2: ano,
1: exponát.
2: Jako muzejní exponát. Tak. No a kde k tomu přišel? Na spodním konci Jindřichova kdysi byl rybník s pilou.
1: Ano.
2: A jako kluci, když chytali tam ty říční škeble, nebo jak rybniční škeble, tak tohle našli v tom, tu halapartnu vlastně, našli v tom bahně tam. A on mi ho dovezl před těma dvěma lety. A teď se spekulace, jak se ta halapartna vlastně, protože je to zbraň pěchoty, jak ano. se dostala do toho Jindřichova.
1: Ano.
2: No, v tom 17. století vlastně, ve Slezských Pavlovicích, to je, jak je daleko?
1: Napoví starosta Jindřichova Martin Korduliak.
3: Slezské Pavlovice jsou nedaleko vlastně
2: na hranici
3: s Polskem. Je to dojezd 11-12 kilometrů.
1: Uh-huh. A příběh pokračuje.
2: A z těch Slezských Pavlovic bylo ležení Švédů, tak je předpoklad nebo možnost, že se tu dostali i do toho Jindřichova. Mm-hmm. Takže ta halapartna se dostala nakonec do muzea.
1: Zmíníme Švédy, do kterého období my se vracíme? Švédové na našem území.
2: Švédové, to celé byla 30-letá válka, vlastně, takže to znamená počátek 17. století.
1: Takže
2: nebo první polovina 17.
1: Vracíme se do období 30-leté války, je ano. tak, pane starosto?
3: Ano, no ty spekulace o tom, kde se ta švédská vojska až dostala, posiluje jak nález té části té halapartny, tak samozřejmě i kaplička, která je mimo Intravilán v Polích, mm-hmm. které se odjakživa říká švédská. Mm-hmm. Nikdo teda nemůže 100% zajistit, že to vystavili Švédové. Ona má dnes podobu spíš novodobě, mm-hmm. jí vypadají, ale možná, že je na místě, kde dříve stála nějaká švédská kaple.
1: No, tak hezky tajemný příběh jsme rozehráli. A jenom v tom rybníku se našla tady ta vrchní taková část. Tady toto je vlastně, ano, replika. No a kdybychom tu kovovou část vlastně té halapartny někdejší, pane Vyhlídale, popsali, tak jak si to člověk má představit? To má tři vlastně ostré konce.
2: Takže vlastně ve vodě tomu špice takový bodák a na jedné straně je hák na ano. stahování vlastně jezdců z koní.
1: Stržení.
2: Nebo stržení. A na druhé straně je sekera taková, takže vlastně, když ho srazili z toho koně, tak buď ho propichli tím bodákem, anebo sekli tou sekerou.
1: Takže sečná i bodná zbraň. No,
2: pěchoty vlastně.
1: Pěchoty. K vidění tady v Jindřichově, v malém Jindřichovském muzeu a my jsme dali takovou trojpozvánku, tak ke švédské kapličce, tady k vám do muzea a ještě vlastně do Slezských Pavlovic,
2: ano, Slezské
1: říkám
2: Pavlovic.
1: Správně, kde zřejmě ty stopy švédského vojska jsou, tam bylo ležení. Tak přijďte.
2: Já ještě doplním, ano. Musím doplnit, tak z těch Slezských Pavlovic, když přijdete na polské hranice, tak tam je v poli socha švédského nějakého generála. Ale tam se dostanete spíš z polské strany. Musíte do Polska z polské strany.
1: No.
2: Já jsem viděl jeho jméno, ale To je už na mě moc.
1: My nebudeme prozrazovat úplně všechno, ale výlet jsme vymysleli posluchačům košatý. Z Jindřichova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A kam se tentokrát vydáme? Určitě na Novojičínsko. V Kunině totiž dnes rozkvetla školní zahrada doslova do všech barev. Základní škola tam pořádá květinový den a lidé si tak mohou vybrat z desítek druhů sazenic, zeleniny, bylinek i květin. Ve skleníku už je teď pořádně živo a přímo na místě je také naše redaktorka Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak co všechno si dnes návštěvníci z Kunína odnášejí domů?
2: Krásné odpoledne. No tak těch sazeniček, které tady jsou nachystány a které si mohou lidé odnést domů, je opravdu mnoho. Já jsem koukala, že i můj balkon bude nadšen, až odsaď odejdu a až skončíme s tímto vstupem. Ale je to všechno úžasné, protože všechny ty sazeničky nachystali vlastně žáci místní školy. Já jsem tady už s paní Janou Žákovou, která to má vlastně tak trošku tady pod palcem a na svědomí, tady tuhle akci. Dobrý den, jak dlouho pěstujete a co vlastně všechno tady máte nachystáno?
3: Dobrý den, myslíte, jak dlouho, jako od kdy do kdy, nebo kolik let?
2: No vlastně obojí.
3: Takže vlastně od jara, no, v půlce ledna musíme vyset, protože pěstujeme papriky, rajčata, všechno, no a postupně, jak je doba výsevu a doba prostě toho růstu, tak abychom utrefili, protože místní lidé jsou zvyklí, že v tuto dobu právě probíhá květinkový den a mohou si přijít nakoupit.
2: No a my jsme se bavili o tom předtím, než jsme šli do živého vstupu, že už to děláte jako opravdu desítky let.
3: No, řekla bych možná i dvacítky, tak možná do 25 let, že by to mohlo být.
2: Je o to evidentní zájem. Já jenom, co tady jsem, tak jako prošlo velmi mnoho lidí a vzalo si něco sebou. O co je větší zájem? O tu zeleninu nebo o ty okrasné květiny?
3: No víceméně o zeleninu, protože my máme jeden skleník a když to nedáte do skleníku a máme to ve třídách, tak ono to dobře jako nevyroste a není to tak pevné. Takže jsme zjistili, že lidé spíše přijdou pro rajčata, pro papriky, takže máme třeba 10 druhů rajčat a oni si odnesou podle toho, co jim chutná nebo co prostě chtějí zrovna pěstovat.
2: A je to tak, že o všechny ty sazeničky se starají potom vaši žáci?
3: Ano, já to vyseju, to teda se přiznám, protože to by asi nedopadlo dobře, ale potom děti chystají kelímky, pikírují do kelímku, třídí to podle druhu, zalévá se to, ono to přežívá do dubna ve třída a pak se to stěhuje do takových jakoby pařenišť a do skleníku.
2: Když by dneska to ještě stihnou, když by byl někdo z okolí a chtěl si sem přijít doplnit své zásoby na záhonky nebo na balkóny, dokdy mohou přijít?
3: Dnes do 4 hodin, ale určitě máme do prodej další dny, takže budeme vyhlašovat do pátku určitě do prodej v dopolední hodinách, takže pokud by měli zájem, místní už to znají, takže ví, že pokud třeba jim něco pochybí, tak si ještě rádi přijdou.
2: No a pokud by to nestihli, tak já jsem tady teďka viděla a myslím si, že můžeme udělat ještě takový další nábor, kdyby měli doma kelímky od různých jogurtů, čehokoliv, tak to mohou taky k vám do základní školy přinést, protože do toho vy děláte potom všechny ty sazeničky, je to tak?
3: Ano, kelímky pečlivě skladujeme a zase na jaře je použijeme, protože opravdu kelímku není, když to takhle vidíte v tomhle množství, tak nám docházejí pomaličko.
2: A můžete mi odhadem říct, kolik těch sazeniček máte nachystáno? Tak dobře, tady je toho celá chodba, já si neodvažuju. Asi jste to nepočítali, ale kolik tak třeba těch sazenic tady máte?
3: To asi teda zkusíme s kolegyní, no nevím, kolik myslí, že tu máme sazenic?
4: Já si teda osobně, no, tak přes tisícovku stoprocentně, protože jenom, když to vememe, tak jenom kolik druhů rajčat tady u nás můžou lidé nakoupit, papriky, no, celérů máme taky hodně, takže já si myslím, že přes tu tisícovku se určitě vždycky tak kolem té tisícovky se musíme 100% držet každý rok.
3: Ale je to dobrá otázka, dáme to matikářům příští rok za úkol.
2: Perfektní, tak to zjistíme příští jaro, budeme vědět i kolik tady máte sazenic. Já moc děkuju dámy, doufám, že teda bude mít vše úspěch a do pátku už tady nebudete mít ani jednu sazeničku. A věřím, že se uvidíme příští rok, tak děkuji moc.
3: Ano, my taky děkujeme.
2: No a pokud, jak jste slyšeli, byste měli zájem, tak v základní škole Kunín je pro vás nachystáno opravdu spoustu krásných rostlin.
1: Do Kunína na Novojičínsku nás v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava vzala redaktorka Petra Pivková. Petro, díky za inspiraci a přeji krásné odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií. A také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Je to krásná blesková květnová soutěž. Blesková znamená v tom, že kdo se dovolá jako první, už má šanci a získá jednu z denních cen. Koho zdravím, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady Josef z Kravař.
1: Zdravím vás, pane Josefe, krásné odpoledne přeji.
2: Krásné vám taky.
1: No a samozřejmě rovnou můžu blahopřát, protože Toulky českou minulostí, krásné CDčko, v tomto okamžiku už mají svého majitele a tím jste právě vy. Tak blahopřání.
2: Děkuji.
1: Určitě už z našeho vysílání víte, že i vy budete zařazen do pátečního slosování o týdenního ano. Slosování o víkend ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. Tak přeji hodně štěstí a držím palce, ať to třeba vyjde vám.
2: Ano, děkuji moc.
1: Zůstaňte prosím na lince, přeji ano. Krásné odpoledne, detaily už dořešíme ano. Mimo vysílání. Děkuji. No a pro vás ostatní stále šance je, protože získáte zajímavé ceny, můžete po celý květen.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Magazín.
1: Soud rozhodl ve sporu o opavskou Slezanku. Jak konkrétně, řekneme za chvíli. Podrobnosti ty přidáme za 5 minut v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Soud rozhodl ve sporu o opavskou Slezanku. Budova patří městu. Mrazy podle ovocnářů zničily polovinu úrody. Škody půjdou do stovek milionů korun. Seniory z Petrovic u Karviné čeká zítra originální českopolský workshop. Středa přinese oblačné počasí a teploty do 15 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová.

0: projektové dokumentaci pro demolici stavby. Tam se bude dělat ještě úprava vůči vedlejšího domu, protože se tam musí přesunout kotelna a v září bychom chtěli tento zbytek Slezanky zdemolovat.
1: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom dnes předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodou nejvíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Seniory z Petrovic u Karviné čeká originální workshop. Zítra je zve polská obec Godów symbolicky zpátky do školy. Osvěží si vzpomínky na experimenty v laboratořích a seznámí se s polskými sousedy. Upřesní Eva Gavlasová z obecního kulturního střediska.
2: Pokusy z chemie, z fyziky, matematiky, takže je to spíš takové, aby si to třeba zase osvěžili, třeba u toho i pobavili. My máme několik seniorů, co jako byli vyučující, takže pro někoho to bude přímo takové jako autentické.
1: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulou středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně. Říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
3: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světle hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černočervené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
1: Informace o pohřešované dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, nejnižší noční teploty plus 4 stupně až 0, ojediněle až minus 2. Zítra přes den polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách od 5 do 9 a vítr mírný západní do 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ulici Vratimovská v Ostravě dejte velký pozor, je tam aktuální nehoda nákladního a osobního auta. Provoz je tam zatím výrazně omezený.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se určitě zastavíme v opavském památníku Petra Bezruče, a to opravdu už za malou chvíli. Vyrazíme i na Frýdecko-Místecko, protože místní Adra pořádá benefiční běh. Podrobnosti v polovině hodiny a v druhé půlce hodiny si dáme jeden desert s jablky, kakaem, ovocem i šlehačkou, jak jinak než v pochoutkovém roce. Palo Habera, Petr Spálený nebo třeba Valdemar Matuška, to už je nabídka muziky, kterou pro vás i v této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava máme. Tak hezké odpoledne a dobrý poslech.

0: Dobré odpolední. Českého rozhlasu Ostrava teď míříme na Opavsko přímo do památníku Petra Bezruče. František Horečka, Josef František Karas i Vilma Volková. Jde o někdejší známé spisovatele, kteří navzdory dobové chvále i zájmu čtenářů upadli v zapomnění. Připomíná je proto teď výstava právě v opavském památníku Petra Bezruče. Když se tam vydáte na prohlídku, najdete ji v patře památníku, kde také probíhají edukační programy pro školy. Podle dokumentátorky a edukátorky památníku Evy Švanové se mladí lidé poezii, včetně básní Vladimíra Vaška, tedy Petra Bezruče, rozhodně nevyhýbají.
1: Tak jsme v patře, tedy památníku Petra Bezruče s Evou Švanovou, a tady je dočasná výstava.
2: Ano, památník Petra Bezruče se skládá ze dvou základních částí určených pro návštěvníky, což je stálá expozice, která je věnována životu a dílu básníka Vladimíra Vaška. A o poschodí výše máme takový výstavní prostor, kde v současné době probíhá výstava, která se jmenuje Literatura a Valašsko. V těchto skleněných vitrínách se prezentují různé artefakty, zejména literární, protože my jsme vlastně literární muzeum, z našich sbírek autorů, kteří se nechali Valašskem nějakým způsobem inspirovat, buď tam žili, anebo tvořili.
1: Představíme si některé literáty.
2: Ano, tak jsou to třeba i autoři, kteří se věnovali té literatuře dětské a které máme v našich depozitářích. Jejich pozůstalost je uložena, jako například František Horečka, potom to je Marie Polišvová.
1: A Amálie Kutinová?
2: Napsala knihu Gabra a Amálinka, takže ta v podstatě tady byla taky ovlivněná tím Valašskem. Potom se nám tady představí například Oldřich Šuler, kterýhož pozůstalo se nachází taky v památníku Petra Bezruče, který je vlastně považován za takového nestora severomoravské regionální literatury, který psal taky třeba literaturu pro děti a pro mládež. No a těch spisovatelů samozřejmě tady máme více. Je tady třeba ještě i Libor Knězek, anebo Bohumír Četina.
1: A návštěvníci mohou zalistovat v těch knihách?
2: Tyto knihy jsou volně uložené, takže tady máme i takový stoleček. Doporučujeme i tady k volně k prohlédnutí knížku Valašsko literatura a kultura, která zachycuje zejména duchovní život právě této oblasti.
1: Tady si mohou prohloubit znalosti, ano, školní.
2: Potom třeba tady máme i nějaké v těch vitrínách.
1: Tady Karos, Čeladne, ten tam má památník. Přes, ano, přesně, i tady tak. Na něho v Opavě vzpomínáte.
2: Ano, ano, takže zase nějaké artefakty přímo tedy z našich sbírek. To jsou vlastně originály. A další autory, jakož budeme třeba v těch vitrínách, tak můžeme jmenovat Josefa Františka Karase, ty jsou takový neznámí autoři, a Vilmu Volkovou, zase uložení tady v našich depozitářích. Jako i cílem té výstavy bylo představit i takové polozapomenuté autory.
1: Tak vy se asi staráte o spoustu těch písemností v památníku Petra Bezruče.
2: My tady v současné době máme 86 literárních pozůstalostí autorů našeho regionu a širšího Ostravska. Takže opravdu té práce tady máme hodně.
1: Já se dívám, že tady nahoře v památníku, v té výstavní síni, jsou židle kolem dokola. Tak tady chodíte případně se školami?
2: Přesně tak. Těmi dalšími cílovými kategoriemi jsou zejména školy. Byly doby, kdy Vladimír Vašek přišel tedy v nemilost, a projevilo se to samozřejmě na té návštěvnosti, že školy takhle nechodily, ale zase se teďka dostává v uvozovkách jako kdyby do oběhu. A když my tady ze žáky pracujeme s těmi edukačními programy, tak zvláště tedy s básní Marička Magdonova, kdy my děláme jako rozbor, ale takovou jinou formou než běžně ve školách, jako co se týká básnických prostředků, stylistických a podobně. Já se to snažím aplikovat na ten princip eticky a na tu osobnostní výchovu, na rozvoj charakterových a volných vlastností žáků a vlastně účastníků tohoto programu. A já opravdu mohu vyvrátit názory toho, že žáci nemají zájem o tu poezii. Vidím a mám z toho velkou radost, že i ta poezie a poezie Vladimíra Vaška, která chápu, že někdy je takovou těžko pochopitelná, uchopitelná, ale nám se to právě v tom prostředí, že to je autentické prostředí a že ti žáci vidí, že ano, tady kdysi opravdu stál ten rodný dům, ve kterém se Vladimír Vašek narodil, ale působil také tady i Antonín Vašek, což byl jeho tatínek, slezský budík. ředitel. S tím, že ten Antonín Vašek založil Opavský besedník, což byly noviny, které ve Slezsku prvně vycházely, a Opava téměř byla celá Německa. Takže to vlastenecké dílo toho Antonína Vaška a jeho syn následně pokračoval v těch šlépějích, Vladimír Vašek, tak to si myslím, že to opravdu ty žáky nějakým způsobem jako oslovuje.
1: Dodává Eva Švanová z Opavy i Vávličková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já jsem slíbila pozvání na jednu akci Adraběh 2026. To je právě název sportovní akce, na kterou vás zveme společně s Frýdecko-Místeckou organizací Adra. Běh je pro dobrou věc a bude v místním Fauna Parku. Podrobnosti teď už v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava probereme s Nelou Kubečkovou, koordinátorkou dobrovolníku Adra Frýdek-Místek. Po telefonu vás zdravím, paní Kubečková, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Akce je benefiční a cílem je podpora dobrovolnictví v regionu. Platí, že je trvale nedostatek dobrovolníků právě v sociální sféře. A v případě, že ano, tak jakým způsobem ty další potenciální pomocníky motivujete?
1: Ano, potřeba dobrovolníků je dlouhodobě velká. V našem regionu stále přibývá osamělých seniorů nebo lidí se zdravotním postižením, kteří ocení pravidelný kontakt, společnost nebo jen obyčejné lidské popovídání. Lidi se snažíme motivovat hlavně tím, že jim ukazujeme konkrétní příběhy a smysl pomoci. Dobrovolnictví není jen o pomoci druhým, ale často obohatí právě i ty samotné dobrovolníky.
0: Tak pojďme k akci, kterou chystáte. Běh ten se koná ve Fauna Parku už tento čtvrtek. Kdy začíná a jak se mohou zájemci případně přihlásit?
1: Přesně tak. Adraběh se uskuteční tento čtvrtek 14. května ve Fauna Parku ve Frýdku-Místku. Registrace účastníků je možná právě teď přes naše webové stránky, anebo bude probíhat přímo na místě od 16.30. Samotný závod potom bude odstartovaný v 17.00.
0: Prozraďte, jaká je trasa?
1: Trasa vede kolem řeky Ostravice s výběhem i cílem u Fauna Parku. Máme připravenou trasu 5 kilometrů pro běžce, anebo potom 1 kilometr pro účastníky, kteří se chtějí jenom projít.
0: Běžet na podporu dobrovolnictví prý se dá i virtuálně, tak jakým způsobem se případně zájemci mohou zapojit?
1: Virtuální běh je určený lidem, co se chtějí zapojit a podpořit naše dobrovolníky, ale třeba se jim nehodí termíny nebo chtějí absolvovat běh ve své vlastní lokaci. Přihlásit se můžou přes registrační formulář na našem webu adra.cz anebo běh absolvovat kdykoliv do 17.5.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava koordinátorka dobrovolníku Adra Frýdek-Místek Nela Kubečková. Nelo, než se rozloučíme, běží se za každého počasí?
1: Pokud bude pršet, měl by se běh zrušit a v tom případě účastníci by měli dostat e-mail nebo SMSku, ale hlásí krásné počasí.
0: Takže je to vše, tak jak má být. Přeji, ať to ve čtvrtek klapne, ať se běh vydaří. Adra běh 2026, to je akce, na kterou jsme vás zvali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Já děkuji za všechny informace a loučím se. Naslyšenou.
1: Moc krát děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a slíbila jsem i dezert s jablky, kakaem, ovocem a šlehačkou. A teď je ten správný čas, abychom vám prozradili víc. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa z roku 2020. Šlo právě o zmíněný sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát podle svého ho připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích 9 let. A záměrně je teď připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a také právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka? Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel. Máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem. To si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
2: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
2: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
2: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
0: Neboli jak říká Vojta, pišišmout vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouřenina v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové na JIS Přemyslovic, který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte, porovnejte, která verze vám připadá lepší. A v neděli to už si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Jaké budou nejvyšší povolené ceny paliv ve středu, řekneme za chvíli. Podrobnosti nejen k tomuto tématu uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 16 hodin. Po 16. hodině to vás čeká úterní humoriáda a hostem té dnešní by měla být Iva Hitnerová. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou, řidiči zítra natankují levněji než dnes. Obec Čaková na Bruntálsku opraví cestu k tamnímu sběrnému dvoru. Z Vítkova do Opavy povede nová cyklostezka. Zítra bude oblačno s teplotami kolem 15 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní o 73 haléře na 42 koruny a 11 haléřů. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Ke sběrnému dvoru v Čakové na Bruntálsku povede nová cesta.

0: dostat jako nemůže.
1: Opavu a Vítkov propojí nová cyklostezka. Vítkovská radnice připravuje stavbu trasy, která zajistí lepší dostupnost obou měst i okolních vesnic. Jak potvrdil vítkovský místostarosta Martin Šrubář z KDU-ČSL, první 8-kilometrový úsek povede do lesních Albrechtic. Náklady na stavbu odhaduje na zhruba 100 milionů korun.
2: Máme zpracovanou studii, kontaktovali jsme většinu vlastníků. Předpokládám, že je tam kolem tak 80 různých vlastníků pozemků po trase a my musíme s každým dojednat výměny pozemku nebo koupě a podobně.
1: Všechny cestující z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Dnes to oznámil předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus. Zatím se podle něj potvrdilo 9 případů nákazy a u dalších je to pravděpodobné. Očekává tedy další případy, ale rozsáhlé šíření hantaviru považuje za nepravděpodobné.
3: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
4: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo, teploty 4 stupně až 0, ojediněle až minus 2. Přes den polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, na horách 5 až 9 stupňů Celsia a vítr zítra bude mírný západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na dálnici D1 za Ostravou ve směru do Polska u Vrbice. Havarovalo osobní auto a provoz je tam částečně omezený. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor Jáda.
5: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
6: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
5: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
6: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
5: jo, že to bude zima.
6: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
5: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. V Tartech začíná Humoriáda.
4: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není. Je to žert? Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu. Takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle. To se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelný, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Uvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech clown a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Hmm. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No, vaše, jo. Já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, jo. Pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct i na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
0: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektive, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezký odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježi babino, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různé, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Patrika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepíček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Ten masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí ho řekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. My jsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebo...
5: Nebylo ovoce, no nebylo ano, ovoce, nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom leco vím a leco jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, jo. Dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli jsem... ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je Riesling Rýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda... No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak bylo takový, mlha, a pak jsem se probudil, no, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené,
1: ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo...
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás,
5: no,
1: v Humoriádě.
5: To jsem si teď dal teda, no.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romeo a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romeo a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty blabrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stálo za to.
4: Ano, ano, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano, ano, ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říkal, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano, ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí a dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a ten je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Zpíval no to
0: si.
1: Jo. No
0: já Ondra Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Dania Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
4: Dobrý den, tady Vlaska Raudice.
3: Ano.
4: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
3: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
5: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
5: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
3: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
5: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
3: Dobře.
5: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
3: No. Vidíte, dřív se pekl perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrnej taky dneska.
3: No, pekl.
5: Teď nenechám zhnit ty trnky tady.
3: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak, Petře?
5: No právě, to je
3: no,
5: to.
3: No?
5: No asi paní Devátu.
3: Dobře, tak jo.
1: Jste to napomol.
3: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
6: Ještě jedno. A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
3: Děkuju.
6: A prosila bych Ivanku Devátou.
3: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
7: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
8: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
7: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
8: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
7: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
8: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten střída laně jako ponožky.
7: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
8: Bez komentáře.
7: No, ten tady pruží každý den. Prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
8: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
7: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
8: On tě koupe? A to na tebe sahá?
7: To snad ani jinak nejde, ne?
8: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
7: Ale když jelen mě i mydlí.
8: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku. Musím tě ochránit.
7: Nikdy. Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
8: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrdutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
7: Ta svině.
8: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
7: A co dědeček a babička, který se o něj starali?
8: No,
7: víte, jak jim teď musí být smutno?
8: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
7: Dcera, Hryška je fakt spočitá. No, prý budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na mocásku a ona přitom maká pro sociálku.
8: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
7: Ta mrcha rezavá.
8: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když je jelen osahává a drží pod zámkem.
7: Já nejsem zamčený. Podívejte.
8: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
7: No, tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
8: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
7: Už si vzpomínám, jste Ježebaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
8: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
7: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
8: Nikdo ti neuvěří.
7: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
8: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těž se.
7: Zvám!
8: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
7: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
3: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším, dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
3: no,
1: ještě ne.
3: No opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se ano, zmezlíky. Ano, ano. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: neumírá na modré lodi jménem Fran, tě za pár roků vyhledá.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Aktuální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji je 6,9%. Ještě letos má začít stavba nového domova pro lidi s Alzheimerovou nemocí v Bruntále. Fotbalový klub Slavia Praha dostal pokutu 10 milionů korun za výtržnosti fanouškům. A zítra bude v regionu oblačno, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne, jsou tady další aktuální zprávy s Lenkou Blažijovou. Vítejte. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla v dubnu o desetinu procentního bodu na 6,9%. Lidí bez práce mírně ubylo a jejich v evidenci aktuálně 54 500. Potvrdil to Petr Prokop, ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Ostravě. Úřad nabízí v celém kraji přes 6 300 volných míst.
5: Jejich počet byl o 22 vyšší než v předchozím měsíci a o 651 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná 19,6 a Bruntál 11,8.
4: V Bruntálu vyroste nový domov pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam společnost Penta Hospitals. Domov bude mít kapacitu 120 lůžek a o jeho chod se postará 75 zaměstnanců. Společnost teď dokončuje architektonickou studii. Samotná stavba má začít tento rok v září.

0: i historické rekonstrukce nabídne festival Freudfest, který bude od pátku do neděle v Příboře na Novojičínsku. Město si připomene svého nejslavnějšího rodáka, psychologa Sigmunda Freuda. Od jehož narození minulý týden uplynulo 170 let. Radnice to uvedla na webu, kde je i podrobný program.
1: Počasí.
0: Noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, nejnižší teploty plus 4 stupně až 0, ojediněle až minus 2. Zítra přes den polojasno až oblačno, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů, na horách od 5 do 9 stupňů a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 přes Komárov na Opavsku je omezený provoz, jsou tam vozidla údržby, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už tradičně ostravská rozhlasová rodinka v první půlce hodiny a v té druhé si dáme půl hodinku s názvem Folky a jasné, že také s folkovou muzikou. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.
1: Ostravská rozhlasová rodinka.
2: A kdo dnes slaví svátek má Pankrác, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 12. května a máte důvod k oslavám narozenin. Písemných přání tady mám dnes hodně, budu je postupně předávat, tak na ta telefonická dnes určitě nedojde. Pojďme k tomu prvnímu. Píší nám z Městského klubu seniorů z Karviné ráje z ulice v Aleji a prosí nás o hudební gratulaci pro jejich členku paní Alenu Paholíkovou, která slaví narozeniny právě dnes, tedy 12. května. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody, prostě ať se jí daří. To přeji všichni členové Městského klubu seniorů.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě jedno přání pro členku městského klubu seniorů z Karviné Ráje z ulice v Aleji, protože také dnes slaví krásné narozeniny paní Jindřiška Přibylová. Přejeme je vše, jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, také štěstí, radosti a pohody to přejí všichni členové.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o hudební gratulaci v úterý 12. května. Posíláme ji panu Jindřichu Katnarovi z Chochelné, který dnes slaví krásné 72. narozeniny. Milý Jindro, do kalendáře hledíme a tvoje narozeniny v něm vidíme. Nemysli dnes na svůj věk, ještě by se svážně lek. Mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. Žij podle svého, měj pevné zdraví a narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej pivko, hodně se směj a jen dobrou náladu, prosím tě, měj. Kapičku štěstí, obláček naděje a každý den, ať se na tebe někdo usměje. Lékařům se vyhýbej a v přírodě víc pobývej. Přejeme ti hodně zdraví, ať tě život stále baví. Přijmi naše blahopřání do let příštích, štěstí, ať máš k mání. Dále zdraví, mnoho sil, abys tady dlouho byl. To ti přejí sestry Marta, Jana, Iveta, Pavlína, bratr Josef, všichni s rodinami a také švagr Petr. Za všechny neteř Ivana.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosím o písničku od Karla Gotta pro naši milovanou maminku, paní Lidku Vopavovou z Poruby. Za její lásku, za to, že stále máme možnost přijít k tomu nejbližšímu člověku v životě každého z nás. Z díky dcery Jarmila, Ivana a Sarka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také další písnička na přání v naší ostravské rozhlasové rodince. Dobrý den. Dodatečně přejeme naší babči Milči ke krásným narozeninám. Oslavila je 8. května. Hlavně zdraví, ať je stále tak pozitivní a veselá. Přeji Radek, Ajka, Iva, Nikolka z Leskovce u Vsetína. Všichni přeji jen to nej.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: O čem se mluví?
2: Jaká je aktuální nezaměstnanost v našem kraji? Proč 3 z 6 moravskoslezských okresů nemají s nezaměstnaností problém a další 3 patří mezi nejhorší v celé zemi? Kdo v kraji nemůže najít práci? Jak jsou na tom bývalí horníci z OKD a jak se podařilo zvládnout krizi kolem někdejší huti Liberty? Na to se zeptám Petra Prokopa, ředitele krajské pobočky úřadu práce v Ostravě. Ve čtvrtečním rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady, těším se, vybíral jsem rád, vybíral jsem usilovně a tentokrát dokonce i zvláštně.
1: No, já bych řekl, že ten dnešní díl hlavně ve své první polovině bude vybočovat z řady folky, protože my jsme tady, pokud mě paměť neklame...
2: My jsme v Americe.
1: My jsme ještě nepouštili moc zahraničních interpretů.
2: Ne, je to výjimečné. A tady prosím tě, já jsem se dostal do vážné diskuze na téma, jak se vlastně ti neznámí písničkáři dostávají ke slávě. A vzpomněl jsem si na to, že existují transfery. To znamená, existují kapely, které překládají ty Dylany nebo jiné, které by jinak které by ten střední proud prostě nestrávil, tak je překládají a dávají tomu kouzelnou tvář a atmosféru a počas se zjistí, že ten Dylan v originále je lepší, ale Peter, Paul and Mary, no tohle si poslechněte ostatně.

0: Tuhle písničku v tomto podání si myslím většina posluchačů bude znát, Milane.
1: Ja, hele, je to...
0: Peter, Paul and Mary, samozřejmě, to je úplná klasika.
1: Ale je to od toho Dylana lepší. A dneska už to vím. Tohle je sladké, ale líbilo se mi to. Jo? A ještě, jestli si vzpomínáš v obraze, jak Mary házela vlasy při té písničce, jo?
0: A to úplně si nespomínám, já jsem asi Mary neviděl.
1: Ježiš, Mary. Vy mladí, vy také nevíte, jo? A možná teďka, prosím tě, tuhle písničku bych si rád za chvilku ještě zopakoval, jo? Protože my ji známe v jiném podání. My ji známe u nás doma, ne v originále od Gordona Lightfoota, ani od Peter, Paul and Mary. My ji známe od jiného zpěváka a tomu dáme prostor příště. Tohle je, prosím, teda tím pádem bychom si měli říct další kouzlo od Peter, Paul and Mary.

0: Takže to byli Peter, Paul and Mary dnes po druhé, ale my ještě pokračujeme.
1: Já ještě jednou, když už to, prosím tě, my se k tomu nedostaneme zase rok, tak když už to tady máme, tak ještě po třetí.
0: A nebo je, možná i po čtvrté.
1: Ten zajímavost u nich je ještě ta, já jsem náhodou viděl díky nějakým muzikantským emigrantským kamarádům, jsem viděl i potom nějaký jejich televizní vstup, když měli slavit 50 a přemlouvali Mary, aby víš, jak se měníme všichni, jak ty holky, když jsou krásné, tak už se nechtějí potom ukazovat a tak dál. A kluci měli, byli taky jiní a najednou po 50 letech, po myslím 20 letech od Milky byla zlá scénu a bylo to hrozně milé a kouzelné. A tam jsem si uvědomil, že vlastně já jsem se nechal okouzlit přesně Denverem. Amerika jednu dobu měla dva slavné zpěváky, dva písničkáře, Dylana a Denvera. Denver byl zajímavý tím, že všichni u něho uklízeli, byli hodní a nebylo tam cítit Mariánka, zatím u toho Dylana to bylo spustlé. Ale tahle věc, tu znáte v tisíci různých obměnách. My tady ji známe jako letiště, někde ji znají jako eskadronu, někde ji znají jako tuláckou kolébavku skoro. Je to, protože je to velmi podobné tomu, co dělal Seager, ale je to jinak. A jo, takže tohle má, a ještě ji znáte z historických filmů ve smyslu, jak nás zachraňovali, vezli nějakou pumu někam na nějakou planetku, aby zachránili tu republiku, tu zeměkouli, jo. A budeme se s tou písničkou potkávat pořád. Je to krásná věc.

0: Tak to byly Peter Paul and Mary dnes po třetí, jestli se nepletu. No dáme si ještě po čtvrté, vidím.
1: Tohle je ta písnička, kterou známe, kterou taky, kdyby jich nebylo, tak ani možná ani nevíme, že ten Seeger je velmi schopný zpěvák, protože skladatel, sběratel, protože tahle věc potom taky obletěla celý svět a má, řekněme, 356 verzí a je kouzelná, no. A tady vlastně byl ten okamžik, kde Mary házela hlavou a její blonděté vlasy vytáčely nás puberťák jako je. Jo, to bylo pěkné.

0: No, když už jsme teda prosím tě u toho, tak bych připomenul, ještě jednou bych se vrátil k tomu Lightfootovi. Takhle, dálnice číslo 35, to je verze česká.
1: Takže dnes trošku srovnávačka. Měli jsme tady verzi Peter, Paul and Mary a teď česká verze. Dálnice číslo 5, já si myslím, že interpreta určitě poznáte.

No, bylo by možná dobré při té příležitosti vzpomenout, že aspoň tohle je takové malé přání z naší strany k té Žalmanově 80. Je to úctyhodný věk, klobouk dolů, přál bych mu, aby hrál co nejdýl. Jo, když už teďka mi zmrzlináři odchází a další, tak pro boha, Pavle, vydrž.

0: A do třetice si dnes ještě dáme Žalmana, kterou písničku si vybral na závěr.
1: Tohle je, prosím tě, asi jedna z dvou nejslavnějších, která překročila hranice žánru a znají v podstatě i ti, kteří o Žalmanovi nic neví. Protože ona vyhrála nějakou soutěž o rozhlasovou písničku roku nebo něco takového.
0: Je to tak, to jsem chtěl říct, ta písnička se občas opravdu běžně hraje v rádiu, nejenom v takovém pořadu, jako je Folky.
1: Jo, a já si taky vzpomínám, že kvůli ní jsem chvilku přestal hrát na kytaru, protože mi jsem tam, spátně jsem si spočítal pauzu, jo. A najednou se někdo, kdo, o kom jsem ani neviděl, že pořádně hraje, mi řekl, tak takhle to ten Žalman nespívá, jo. Takhle to není. Tohle je krásná věc. Má taky, prosím vás, když se máte někde po ruce internet, naklikejte si to. Tahle lidovka má tisíce verzí.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Spory v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku má urovnat najatý ombudsman. Případ šetří i školní inspekce. Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení Moravská Ostrava. V Česku loni výrazně přibylo případů vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přehánky jen výjimečně, nejvyšší teploty od 11 do 15 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. V základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku začal tento týden pracovat školní ombudsman. Jeho úkolem je přispět k urovnání sporů některých rodičů s ředitelkou. Stěžují si na zhoršenou atmosféru ve škole. Na jejich podnět se tím už zabývala i Česká školní inspekce. Nezávislý starosta Bašky Tomáš Břežek nechtěl jen čekat, až budou v červnu známé závěry šetření školních inspektorů.
2: Domluvili jsme se, že vedení školy zajistí nějakou mediační činnost, zavřelo se nějakou smlouvu s osobou, která má zjistit to, prošetřit to klima a podle toho bychom prostě dále postupovali. Takže to není jenom v rovině čekání, to je v rovině nějaké věci, které se dějí v mezidobí.
0: Výkonná rada ODS odebrala licenci místnímu sdružení ODS Moravská Ostrava. Rozhodnutí zdůvodnila spory uvnitř organizace a snahou o její větší otevřenost novým členům. Dnes o tom informoval regionální manažer ODS Jan Kuchař. Někteří zástupci místního sdružení rozhodnutí kritizují a považují ho za účelové. Dosavadní členové sdružení se mohou přeregistrovat do nově vznikajícího, případně do jiného místního sdružení. Ke sběrnému dvoru v Čakové na Bruntálsku povede nová cesta. Původní vozovka už je v havarijním stavu. Obec už má vybranou firmu, která se postará o rekonstrukci zhruba 150 metrů dlouhého úseku. Práce mají být hotové do začátku letních prázdnin, potvrdil to tamní nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý.
3: Původní asfalt tam v podstatě už není. V jedné části je to vyježděné i zemědělskou technikou, která vlastně jezdí na své pozemky. To jsou tam jako velké díry, práší se tam, člověk tam může propíchnout i kolo a občané tam jako jezdí k tomu sběrnému dvoru. Takže je problém i tady tato infrastruktura. My tam sbíráme odpad a v podstatě se tam ani ten občan dostat jako nemůže.
0: Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava končí vydařeně, ale už za chvíli můžu slíbit další koncert v přímém přenosu ze studia S1. Tentokrát májové vydání pořadu Zpěvem k srdci. Večerem vás provede Jan Rokyta a já k tomu můžu slíbit příjemný a dobrý poslech.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný večer, vážení a milí, vítejte na Prahu 73. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci zde v koncertním studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Srdečně vítám všechny a zatleskejme si. Krátce po 19. hodině 30. minutě dnes 12. května roku 2026. vítám jednak vás všechny, kteří jste dnes vážili vaše kroky do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava, ale zároveň vítám také všechny, kteří nás v tuto chvíli sledují na YouTube a také všechny, a to říkám mimořádně rád, kteří nás v tuto chvíli poslouchají na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Vítejte u tohoto vydání hudebního cyklu Zpěvem k srdci, ve kterém zachráníme několika lidovým písničkám život, oslavíme jednoho významného primáše a zpěváka a dozvíme se spoustu střípků z jeho především profesního, tedy houslového a pěveckého, ale možná trošičku i z jeho osobního života. Po mé pravici stojí připravená kapela, která bude tělem i duší zpívat a hrát a začne tento výjimečný koncert krásným zpěvem a správnou muzikou a dobrou muzikou a já jim k tomu přeju všechno sílu srdce. Prosím, začněme tento večer.

0: Dvěmi písněmi z moravskoslovenského pomezí vás přivítala a vaše srdce potěšila ostravská cymbálová muzika Lipka. Máš potles. A jedním dechem dodám, že v jejím čele stojí významný primáš, hudec a v tomto momentu i jubilant Miroslav Hlosta. To je ta persona grata, okolo které se to bude celou dobu točit. Jenom dodám, že vám dospíval horňácký zpěvák Vít Prášek. Vítku, pokloň se také. A my vstupujeme, znovu připomenu, kdo jste si nás naladili v posledních sekundách 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci a nacházíme se ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Náš jubilant Miroslav Hlosta se narodil 4. května roku 1946. Hraje na housle, považte, od druhé třídy. Své první housle, které dostal, byly tříčtvrteční a potom dostal velké housle, které Mirek nazval Stradivárky. Rád bych věděl, jestli opravdu to byly Stradivárky, kdybych se na nich podíval. Zřejmě nikoliv. Ty byly z půdy po Němcích, zde mám. Jeho první učitelé, prosím, baroví hráči, nebyli to žádní akademici, ale byli to baroví hráči, tím je naprosto neponižuju, protože měli různé metody výuky a i oni dostali Mirka, kde se dnes nachází. Prvním významným motivátorem Miroslava Hlosty byl Karel Dospiva, který založil dechovku. Mirek Hlosta byl spoluzakladatelem této dechovky a ve stejném době začal hrát také v kvartetu. Karel Dospiva dal Mirkovi řád, byl to ředitel, tedy ne, že by mu dal nějaký řád na prsa, ale dal mu řád v tom, jak začal Mirek o muzice přemýšlet, dal mu řád, co se týče práce s muzikou. A Mirek byl velmi poctivý, hrál v kvartetu a ten kvartet se, považte, stal vítězem krajského kola hudební soutěže a za to vítězství to, co ti pánové dostali, byl Led nad Krnovem. Ten Led nad Krnovem si prosím vás zapamatujte, Led letadlem, protože se k němu ještě během našeho pořadu dostaneme, k tomu Letu, i když už to nebude nad Krnovem. A zároveň se tento ansámbl také účastnil celostátního kola v Praze. Miroslav Hlosta hrál jeden rok v dechovce, považte, neuhadli byste na co, když ho vidíte, jak tam krásně cifruje na housličky, hrál na čineli. Tam získal tu rytmickou přesnost, kterou u něho slyšíme nejenom v jeho houslové hře, ale také ve zpěvu. A to, že hrál na čineli, mělo velmi prozaický důvod. Nebyly totiž peníze na šesťové nástroje, je to tak, Mirku? Děkuju. To znamená, nebyly peníze na trubky, tady mám napsané, ale možná i na pozouny, na ostatní nástroje. To znamená, že Mirek hrál na čineli. Druhým motivátorem byl významný člen rodu, muzikantského rodu zde z Lašska, z Frýdlantu nad Ostravicí, Štěpán Kotek, který v té době působil v Krnově a založil zde na místní základní umělecké škole, nebo respektive v té době lidové škole umění, dětskou cymbálovou muziku. A co v ní hráli ti mladí kluci? Například Hněvala sa moja máti a Mirek si vzpomíná pro muzikanty informace, že pouze na tři akordy. Tak si to zkuste představit všichni muzikanti, kteří jste tady, nebo co nás posloucháte, jaké to asi bylo, na tři akordy. V roce 1963 účast v rozhlasové soutěži, kterou inicioval doktor Jaromír Gelnár, významný redaktor a také muzikolog. A po té soutěži ve stejném roce 1963 se cymbálová muzika Elešu Krnov spojila s dětským souborem Radost, který vedl třetí významný motivátor Mirka Hlosty a to byl pan Miroslav Poláček, rodák z Kostic u Břeclavi, z Podluží každopádně. A to vystoupení, které se konalo v Rožnově, Mirku, já ti poprosím, postoupím si k tobě, neodkládej housle, ale jenom mi řekni, co se na tom vystoupení v Rožnově stalo. Co jsi tam zažil?
1: Tak to přímo na vystoupení nebylo. To vystoupení bylo zajímavé z několika pohledů. Zaprvé jsme tam měli třeba slavice na sobě, modré, bílé, teda celé, modré zástěry. A k tomu jsme všichni, a absolvovali jsme to i po celém areálu, jsme chodili bosky. A ohřívali jsme si nohy u ohniště, kde hrál na dudy význačný dudák
0: Pavel Zogata. Výborně. A on ten Zogata i něco řekl tehdy, nebo je to nepublikovatelné, co řekl? Vzpomínáš si na to?
1: Co říkal, to nevím, ale...
0: To byl to Pavel Zogata.
1: Byl to Pavel Zogata, on si totiž vymyslel soky v té době prostě Sověti vypustili družici, tam zpíval Sověti nás osvobodili a družicu vypustili.
0: Kromě toho samozřejmě po tom vystoupení hrál se dětský repertoár a budu zase jmenovat Hádala se Pepka, tancoval Tlustý z Tlustu a mladý Mirek se tedy v Krnově takto vzdělával a působila na něho muzika, bral první hudební rozum. Později studoval stavební průmyslovou školu v Opavě, maturoval v roce 1964 a dostal umístěnku do Ostravy. Opava Mirka nějak hudebně neformovala, ale v přípravě tohoto koncertu se nám velmi, velmi hodí právě následující číslo, které nám předvede cymbálová muzika Rybka pod primášským vedením Mirka Hlosty. Jako solistku přizvu solistku, ale není to jenom solistka cymbálové muziky Rybky, ale také Slezského divadla v Opavě a její Barbora Čechová. Barčo, prosím. My si poslechneme svitu písní ze Slezska a já k ní, než zazní první tón, ještě dodám, že ti motivátoři Mirka Hlosty řekli něco velmi důležitého. Kdo chce zapalovat, Mirkovými slovy, musí hořet. A já bych to přeložil, kdo chce natchnout, rozuměj, inspirovat, musí být zapálený. Prosím.

0: zpívala vám Barbora Čechová, hrála cymbálová muzika Lipka a v jejím čele primášoval Miroslav Hlosta, dnešní jubilant. Opava teď zazněla, nebo písně z opavského Slezska, ale ty Mirka tolik neformovali. Cílem byla Ostrava v té době, protože zde dostal Mirek dobrovolnou umístěnku, pracoviště v Ratimov, Vítkovické stavby Ostrava. A píše se prosím září roku 1964. Nikdy byste nevěřili, když Mirka uvidíte teď s houslemi, že v té době pracoval jako pomocník mistra funkce výklopník vagónů. A dojížděl prosím potlesk, to si zaslouží potlesk. A za touto prací dojížděl z Krnova do Ostravy Svinova tramvají a autobusem. 1965 se stalo jeho pracovištěm Ostrava Kunčice a pozor, Mirek povýšil z výklopníka vagonu na stavebního technika. A byla tady velká vůle a sen hrát v cymbálové muzice technik, která v té době už existovala. V říjnu roku 1964 přijela cymbálová muzika technik z Bratislavy, kde vyhráli soutěž, byli takový nabušení a Mirek se přišel zeptat, jestli by nepotřebovali houslistu. A oni mu teda řekli, cituji, přijď po zájezdě, tady máš hromadu not, pro muzikanty byla mezi nimi i obávaná hora Marci Šoruluj, nauč se druhé housle a hlavně cvič. A Mirek cvičil a podle svých vlastních slov po zájezdu jsem přišel do techniku a už jsem tam zůstal. Rok 1965. První zájezd s technikem ve Francii a v té době, prosím vás, zejména pro mladší ročníky tady, kteří jsou dnes zvyklí, že dovolená je 25 dní v roce, tak ne, v té době byla pouhých 14 dnů. To znamená, Mirek s tím velmi musel lavírovat, aby mohl jezdit s technikem na zájezdy a to se propisovalo do celého jeho dalšího života. Bude o tom ještě řeč. 10. září roku 1965 důležitý moment, opožděný nástup na vojnu do Mikulova. A řeknu zkratku, kterou prosím, abyste si také eventuálně zapamatovali. ŠDZ. Neprozradím, co to je, stejně jako jste si měli zapamatovat Let nad Krnovem, tak ŠDZ bude důležitá zkratka, ke které se ještě během tohoto koncertu vrátíme. 1966 každopádně dostal Mirek opušťák domů na Velikonoce a na té vojně považte cvičil ve skladu figurín, protože ta ambice hrát v techniku byla velká, naučit se ten veškerý repertoár. A protože měl z toho Krnova především repertoár moravskoslovácký, trošičku valašský, tak repertoár techniku, který byl takový hodně technický, hrály se i maďarské věci, hodně rumunské věci, tak Mirek to všechno dotahoval a svou pílí se dostal na tu úroveň, kdy už v techniku měl prostě své stálé místo. Srpen 1966 jej na té vojně převelili do Rakovníka, a o rok později, v srpnu 67, je konec vojny a práce ve Vítkovických stavbách Karviná. Týdenní ubytování zde a podle Mirkových slov naprosto strašný dojezd z Krnova do Karviné. Dokážu si to představit v roce 67. V prosinci roku 67 jej přeřadili do Ostravy Kunčic na pozici kontrolora rozpočtů. Ten rozpočtář v Mirkovi zůstal po celý život. Pokračoval se souborem Radost, seznámil se ve Vrbně pod Pradědem s manželkou Mílou a v roce 1968 již natáčel s významnými zpěváky solisty cymbálové muziky technik, tedy s Jarmilou Šulákovou a s Josefem Lažou pod vedením Jana Rokity, seniora. To bylo to, co Mirek označil jako formování jeho hudební osobnosti, práce s těmito osobnostmi na konci 60. let. V roce 1968 první vystoupení ve Strážnici a zde se objevují první vzory Mirka Hlosty, primáši, jednak Joška Kubík, ale také Slávek Volavý a pozor, pro milovníky slovenské muziky z Podpolání, Jan Berky, zvaný Dušan. Všechny tyto primáše Mirek pozoroval, jejich styl hry a zažil také hraní u hudečku v té zmíněné strážnici na festivalu, opékání barana s budoucí manželkou a zde si přece jenom vynutím od Mirka krátké vyjádření k tomuto, prosím tě, opékání s manželkou se událo jak?
1: Dostali jsme od tvého otce generální pardon, to jako muzika musela
0: to se nedělo, ano.
1: A prostě my dva, jelikož jsme tak, my jsme na tom obrovský zájem, teda hlavně já, být s tím Dušanem, tak oni tam byli jako účinkující a tak jsme opékali barana tam s něma. A já jsem si s nima opravdu zahrál, manželku tam obdivovali a milovali ji taky, to bylo něco nádherného, ještě tehdy nebyla manželka, ale nicméně...
0: Už se skylovalo.
1: Už se to tam skylovalo, no prostě bylo to nádherné, no co vám k tomu mám říct.
0: Krásný čas, výborně, a Mirek byl neustále pilný a cvičil a cvičil a cvičil, protože v techniku se stále hrálo a stále se natáčelo, takže cvičit se samozřejmě muselo. V roce 1969 si Mirek prošel poměrně těžkým obdobím, protože mu onemocněla a odešla maminka, ale život šel dál, zájezd do Itálie, Benátky a důležitá záležitost je odchod primáše Zdeňka Mráze, který byl také trošku tvým prvním učitelem a vzorem. Ten odešel do Kanady a Mirek Hlosta se stává primášem cymbálové muziky Technik. Vzpomíná na svou první nahrávku, kterou si aspoň kousíček pustíme. Mirek se bál, aby tu nahrávku neskazil. Posloucháme nahrávku písničky Ratibořské hatě z Valašska, ze Vsacka a je z roku 1969.

nahrávce z roku 1969, tedy na 57. nahrávce zpívala Jarmila Šuláková, hrála cymbalová muzika Technik. Ta nahrávka vznikla zde a primášoval ji Mirek Hosta. A dodám, že tvá obava, Mirku, byla zbytečná, určitě si to neskazil, podle toho, co jsem slyšel. 13. 9. roku 1969, důležité datum, svatba na Ostravici u Kurečky na Mítě, kdo znáte toto legendární místo. Na té svatbě Mirka a Míly hrál Technik a hosté, kteří přišli na tuto svatbu, měli trošičku dojem. Mirek mi tam napsal mlčení hostů a já jsem se lekl, co se stalo. Ale ti hosté přišli a Technik, jak byl nabušený, tak hrál ty virtuózní věci a ti hosté vlastně se vůbec nebavili, ale poslouchali a ze svatby se stal veřejný koncert v podstatě. V roce 1970 se narodila Míle a Mirkovi první dcera Eva. A důležité dodat, díky obětavosti manželky každý rok dovolená na zájezd s Technikem, čímž chci říct, každý rok padla dovolená na zájezd s Technikem. V roce 1970 hrál poprvé Mirek Hosta na Stražovjáku, to je kopec, Stražovský kopec u Kyjova. Zde se seznámil s muzikou Jožky Varmuži, zprostředkoval to jiný člen Techniku Jožka Brieda a Mirek zde poprvé přičichnul ke kyjovské muzice, k tradici, která byla vesnická, která byla rodinná. A my si teď poslechneme svitu z Kyjovska, kterou si Mirek sám ve spolupráci s členy cymbálové muziky Lipka vybral. A poslechneme si písničky Neo Racingu, Ej už nás vezou v okutém vozi a V Kyjově na rohu. Míříme tedy na Kyjovsko.

Děkuju moc cymbalové muzice Lipka, dozněla svita z Kyjovska a v roce 1971

0: ta dohoda na těch 13 roků, že byla jedna osoba, která z toho neměla radost, a to byl můj otec Jan Rokita starší, který řekl, že nebyl moc rád, že Mirek jezdil celou dobu tedy na to Slovácko, ale byla v tom velká výhoda, protože Mirek zde získával zkušenosti, jak hrát typickou kyjovskou skočnou. Jenomže se dělo to, že o víkendu hrál kyjovskou skočnou, potom se vrátil a v pondělí bylo natáčení s technikem zde v S1, kde Rokita starší říkal, prosím tě, zkrať smyk, hrajeme buď z vrtky, nebo hrajeme třeba valašskou točenou muziku ze severovýchodu Moravy. A tak Mirek osciloval mezi obojím a ta rozhlasová práce byla pro něho hrozně důležitá, protože přičichával velmi detailně k jednotlivým stylům tanců, doprovázel písně. Mezitím se v roce 1973 je tady přede mnou narodil syn Jakub. A dlužno dodat, že to bylo v porodnici ve Vítkovicích, to snad můžu asi říct, a že tě k němu nepustili. To jsou takové drobné věci, jinak kdyby jsi chtěl cokoliv okomentovat, tady je komentář, tady je mikrofon. Rok teď skočím, protože Mirek Hlosta napsal po celé řadě frekvencí s cymbálovou muzikou technik. Rozhlas byl již u počátku mého vnímání lidových písní. Spolupráce s mikrofonem mě naučila větší koncentraci na písničku, zpěvání a na intonaci, ale hlavně kritickému přístupu k vlastní hře. Primáš nesmí podlehnout představě velikářství a nepřekonatelnosti. Mluvíš mi z duše, Mirku.
1: Já bych ještě doplnil ten pobyt u těch, nebo ne pobyt, ale to prostě to období, kdy jsem jezdil k Varmužům. Tam bylo několik velmi, velmi příjemných okamžiků. Dojíždění samozřejmě jako vždy i z toho Krnou, a i tam to bylo strašně obtížné, že jsme teda, měli jsme to namyšlené tak, že napřed jsme jezdili do Kyjova vlakem, což, jak víte, z Ostravy to bylo výborné spojení. No potom jsme už to upřesili, protože, nebo respektive nějak tak vykoumali, protože bratři kolečkáři, kteří tam hráli kontry, tak byli ubytováni v Otrokovicích a do Otrokovic jsme dojeli lehce vlakem, potom do auta, jezdili jsme teda s mým mentorem Jirkou Šmídem, musím ho zmínit, protože nejenom mě, ale měl i vliv i na dětskou cymbalovou muziku, kde hráli Rokitové, jako
0: synové. Bude o něm ještě řeč, o Jiřím Šmídovi.
1: Ano, a tak to jsem chtěl, že jako jsme takto jezdili potom i vlakem, no mnohdy to byly strašné, to jako bych řekl, velmi těžké, nejenom noci byly krásné, ale potom ty rána, protože třeba ve 4 hodiny jsme šli v sobotu spát, v neděli jsme v 7 hodin stávali, v 8 hodin nastoupili do autobusu, jeli autobusem do Hodonína a tam 2,5 hodiny čekal na nějaký rychlík, který jel do Ostravy. Takže takové to bylo spojení. No nicméně, já bych chtěl spojit po té muzikantské stránce. Joška Varmuža, to jsem ani Jankovi nevykládal. Měli jsme tam možnost, a Joška Varmuža nás tam vzal navštívit staré mentory, kteří, nebo ne mentory, ale zpěváky, kteří tam se v té oblasti pohybovali, což byl v Miloticích Vašek Šťastný, taky s panem Bímkou, který zpíval s kyjovskou muzikou, Juri Petru. A no, myslím, že to tak bylo všecko. Ale jednu věc, kterou musím zmínit. Zažil jsem tam jeden jediný takový ohromný okamžik, který byl všem přál a mluví o tom herci. My jsme hráli, bylo to ve Svatobořicích v domě, co oni tam mají společenském, a teď tam hráli jsme verbuňky, přistoupila řada chlapů a my jsme hráli, a říkali jsme si, druhý, třetí, už bude konec. Jeden po druhém všichni vystupovali a každý zaspíval jiný verbuň. My jsme hodinu hráli tyto verbuňky a já jsem úplně cítil, jak ta energie proudí mezi těma zpěvákama a mezi náma muzikantama. To byl nádherný pocit a myslím, že už víckrát jsem to nezažil.
0: Mirku, To je krásné. V dnešní době, když přijdeš na Valašsko, tak se na bálech zpívá stále těch samých 7 točených. To znamená, to, co jste teď řekl, je, myslím, ta diverzita byla dřív zcela určitě daleko větší. My se vrátíme teď do studia sem, protože když si tady natáčel, točili

se různé věci, valašské věci, točily se i věci ze Slovenska, poměrně hodně ohlasových skladeb a my si jednu z nich teď poslechneme, kde Mirek Hosta, technik, nejenom člen techniku, ale byl technicky velmi zdatný, tak se v této nahrávce, dobře poslouchejte nejdřív skupinovou variaci, která tam zazní, a potom závěrečnou frišku, ve které se Mirek Hosta úplně utrhl a já mám pocit, že zapomněl, že tu variaci má hrát jenom skupinově, on ji hrál i nakonec ve dvojnásobném tempu. Poslouchejme.

0: Takže tak to si počínal Mirek Hlosta ve známé písni z Horehronu. Ej Majerán zpívala Jarmila Šuláková, hrál technik a Mirek Hlosta si tu variaci zahrál ještě jednou ve dvojnásobném tempu nakonec. Mirku, super, naprosto, jak tě měli rádi tví kolegové z techniku, když si to takhle tam vystřelil. Ale myslím si, že tvou virtuozitu velmi, velmi vždy cenili. Před mikrofonem se střídali za primášování Mirka Hlosty celá řada se střídala jiných zpěváků. Horimír Sušil, Václav Harnoš, vysíláme i na Brně, to znamená, je tam celá řada i zpěváků z Moravského Slovácka. Václav Harnoš, Jan Mučka, Luboš a Dušan Holí, Hedvika Varmužová, dlužno dodat, Martin Zálešák, Martin Hrbáč, František Okénka, bratři Zachovalí a později také hráč na tarogáto, třeba Jaroslav Čajka. A všichni ti zpěváci, Mirku, si mi řekl, že zpívali relativně přesně, drželi se nějakého rytmu až na jednoho. Ten byl opravdu výjimečný a to byl Luboš Holý. Já to tady s dovolením odcituju, abychom to trošku zrychlili. Každý pokus Luboše Holého byl zcela jiný. On byl schopen se v tom zpěvu zastavit i na souhlásce. To by dokonce Mirek možná dokázal i předvést, jak se slovo prší třeba dá. Přesně tak. Po každé jiné frázování a Luboš Holý po prvním pokusu říká Mirkovi, nehraj tam tolik těch vyhrávek. Po druhém pokusu říká, proč mi tam ty vyhrávky nehraješ? Tak probíhalo natáčení s Lubošem Holým. A myslím si, že jak Luboš Holý, tak i Mirek Hlosta jsou v tomto naprosto originální a svý a nepodchytitelní a hlavně naprosto okamžitě rozpoznatelní. A že v tomto tvořili Miroslav Hlosta a Luboš Holý opravdu duel zpěvák primáš nebo duo. Chceš tomu něco dodat?
1: Já bych to chtěl ještě doplnit. Potom už jsme to pojímali a on ten i ten Luboš. My jsme to už, jak jsi říkal přesně, takový duel. A kde jsme si jeden, jak to má být, prostě čekali na toho druhého. Když já jsem měl ciférku, která trošku to natahovala, tak Lubošek počkal. A když on tam měl svoje, tak já jsem mu tam něco vyhrál a bylo to perfektní.
0: Mirek prožíval jak muziku, tak i to natáčení. Je to člověk intuitivní, je to člověk, který žije každým okamžikem. Zmínil jsem tady narození dcery Evy, syna Jakuba a zmíním i narození druhé dcery Jitky v roce 1985, kdy jsme byli společně ve Strážnici, každý tedy s jinou kapelou. Mirek si na to vzpomíná, nemohl být u narození Jitky a důsledek toho byl, že si odhazoval své housle vdál. Jak si to...
1: Nejenom housle, i kroj.
0: Tak. A protože tyto věci se prostě ve folkloru můžou stát a Mirek byl účasten veškerému natáčení a ty styly, o kterých jsem tady mluvil, zejména dvoudobé párové tance z karpatských oblastí, ať už to byly třeba starodávné, nebo to byly zvrtky, nebo to byly točené, tak my jsme vymysleli jednu takovou věc, že propojíme toho zkušeného jubilujícího hudce s mladou kapelou, která považte je dokonce profesionální a já bych v tomto okamžiku rád jsem na pódium pozval vojenský umělecký soubor Ondráž, respektive jeho orchestr lidových nástrojů s uměleckým vedoucím Dominikem Orságem. A Mirku, tebe se jenom zeptám, jestli si s nimi rád zahraješ ty tance.
1: Hrají úžasně, jsem s nimi hrozně rád.
0: Tak pojďme na to. A já jenom řeknu, že si poslechneme zajímavou svitu, která zní rovněž v celovečerním tanečně hudebním pořadu Karpatami a která vznikla v podstatě jako inspirace hrou Miroslava Hlosty, to znamená Miroslav Hlosta a Dominik Orsák se teď setkají jako zkušený a mladý primáš na jednom pódiu, doprovází orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž a my posloucháme starodávný zvrtky a zvrtané, to znamená propojíme horské Lašsko se severovýchodním Valašskem a já si myslím, že když tuto svitu budeme poslouchat, že by nás možná z vrchu rádi poslouchali a možná, že nás i poslouchají významní hudci, a to je Štěpán Kotek a Zdeněk Kašpar, kteří stáli vlastně také u inspirace této svity, která teď zazní. A já myslím, že můžeme zahájit krásný rytmus starodávného a já k tomu řeknu, že starodávný a klidně už můžeme hrát. Tak jak Leoš Janáček o něm mluví, je tanec rapsodického charakteru, který patří k nejpůvabnějším svým pohybem i skupením.

0: 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci dohrál Miroslav Hlosta za doprovodu Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš. A dlužno dodat, že ten primášský duel byl spolu s mladým primášem a uměleckým vedoucím Dominikem Orságem. Tak a my se posuneme dál. Ještě jednou potlesk. Pro svitu dvoudobých párových tanců, kdy jsme se poprvé v podstatě dokázali přenést přes bumbálku a spojili jsme písničky ze Starých Hamrů a z Ostravice s písničkami z Velkých Karlovic, tak jsme tím snad udělali trošku nějakou revoluci a spojili jsme dva etnografické regiony. Mirek Hlosta říká v roce 1984, primáš v kapele vede citlivě melodii, je tvůrcem výrazu rytmického i dynamického. Při hraní na lidových zábavách se u něj předpokládá bohatá písňová invence i s výrazovými nároky. Bez improvizační nápaditosti, která se někdy nedaří, je v závorce, je ohrožena kvalita výkonu celé kapely. A zatím je významný výrok, je-li primáš mrtev, je mrtvá celá kapela. To si myslím, že by Mirek asi potvrdil. A ještě desatero, primášské desatero Mirka Hlosty, povedeš muziku při vystoupení. Za druhé, doprovodíš zpěváky a tanečníky pod nohy. Za třetí, budeš technicky zdatný, v závorce první až pátá poloha, především sudé polohy. Za čtvrté, ozdobíš nápěvy, budeš cifrovat, rozlišuješ podle oblastí a vymýšlíš různé cifry. Za páté, budeš znát často zpívané písničky a budeš hrát na různých typech příležitostí, jako jsou zábavy, narozeniny, svatby nebo vernisáže. Budeš používat mikrofonů a jiných zesilovacích prostředků, to je šesté. Za šesté, za sedmé, budeš hrát i v hudecké obsadě. Za osmé, budeš poslouchat hru starých hudců podle oblastí a regionu. Za deváté, budeš si vyhledávat písničky ve zpěvnicích, sestavovat sady z nich. A za desáté, budeš umět zahrát zaspívanou píseň od poslechem. To je strašně důležité, o tom jsme v tom desátém desateru jsme mluvili, že třeba v takovém Rumunsku je to naprosto běžné, že hudec opravdu odzírá tomu zpěvákovi zertu a Janáček o tom také píše. Zpěvák zpíval a hudec již jeho melodii okoroval, rozuměj, ozdoboval. To znamená, toto nám Mirek Hlosta předvádí ještě dnes a já si myslím, že ta minulá série byla toho důkazem. Mirku, teď musíme vyřešit jednu zásadní věc. Máme tady totiž nastoupený vojenský umělecký soubor Ondráš. Já mám v ruce takovou jednu záležitost, která tě trošku kompromituje. To je vážení a milí a členové Orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš. Toto je vojenská knížka Miroslava Hlosty. A vzpomínáte si na tu zkratku ŠDZ? Mirku, prosím tě, řekni, co je ŠDZ, já ti k tomu dám mikrofon. Je zapnutý.
1: ŠDZ je škola pro důstojníky v záloze.
0: To je velmi důležitá informace, protože Mirek tuto školu absolvoval a proto je naprosto způsobilý a aprobovaný, aby primášoval tuto kapelu, protože prosím pěkně, Miroslav Hlosta není jenom legendární primáš, ale je to také kapitán v záloze. Zde stojí, prosím, pěvecký solista následující svity milostných z Karpat, které kdysi zpíval Horimír Sušil, významný valašský zpěvák. Je to Michal Trkan. Michale, potlesk pro tebe. A Michal Považte se zúčastnil workshopu, který vedl Mirek Hlosta, to je hrozně důležité, to předávání těch informací. Ten workshop se konal v Rožnově pod Radhoštěm, jmenoval se Primášci. A Michal, jak jsme se dozvěděli, teď před začátkem koncertu ho absolvoval ve věku. Michale, zopakuješ to, kolik jsi měl let, když jsi...
2: Přibližně 12-13 let mě bylo tehdy, no.
0: Perfektní. A my si teď poslechneme, jak primáš Miroslav Hlosta bude hrát Michalovi Trkanovi, řekl bych, jako ne pod nohy, protože Michal nebude tancovat, ale zaspívá nám krásnou svitu písní z Jižního Valašska a k tomu budou primášovat Mirek Hlosta a Dominik Orsák. Milostné z Bílých Karpat.

0: Jaroslav Vlosta, Dominik Orsák a Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž v Milostných z Bílých Karpat. Přátelé, moc vám děkuji. Děkuji Vojenskému souboru, že se zúčastnil tohoto koncertu a my se v něm posuneme dál, takže bude střídačka teď. A já teď Mirka pozvu úplně na kraťučké slovo, protože si jenom řekneme něco o dětech, respektive o tvých dětech, protože vždycky se o tom tak mluví. Kdo se potatil, ty jsi mi napsal, že každý z tvých dětí, že každé z tvých dětí na něco hraje. Mám tady napsáno, že Jitka, vezmu to od Jitky, ta je nejmladší, že hraje na flétnu. Kuba hrál na flétnu, je to tak, a napsal si mi, že hrál na housle, a do závorky si mi napsal, že nechce hrát. Nech si to mám. Ale že poslouchá vážnou muziku a poslouchá Franka Zappu, a to je naprosto fantastické. A Eva hraje na housle a také zpívá ve skupině Heblo, a Evu si již za chvilku pozveme. Chtěl jsi, aby se tvé děti potatily, aby dělali tu muziku?
1: Samozřejmě, že chtěl. Kdo by nechtěl? Který tatínek by nechtěl, aby jeho děti hrály, když sám je tam, má takovou invenci prostě. No, nicméně, myslím, že je to už čas minulý. Co se týče nástrojů, tak u toho nikdo z nich nezůstal. Nicméně všichni mají velice krásný vztah nejenom k lidové, ale i k muzice vážné jako takové a i ostatní muzice. A jsem rád takový, mám je rád takové, jak jsou.
0: A my jsme tedy vymysleli, že poprvé se na jednom pódiu veřejně setká tvá nejstarší dcera Eva Kozelská, rozená Hlostová, s tebou, a že si společně zaspíváte baladu, kterou jsme vybrali, která se jmenuje Měl tě tatíček tři dcery. Bude to velmi napínavé. A Eva s Mirkem, když si budete říkat, kdo ví, jak to teď dopadne, jestli tam nenastane sociální problém, tak vězte, že nenastane. Měl tě tatíček tři dcery.

Kuba a Miroslav Rostovi. A balada Měl tě tatíček tři dcery. Jirku, děkuju. Vážení a milí, čas pokročil, večer se nachýlil, dalo by se hovořit o spoustě různých věcí, ale já v tomto okamžiku bych rád ve studiu pozdravil všechny souputníky Miroslava Hlosty, kteří dnes dorazili na toto představení, na tento koncert, aby Mirka podpořili. V okamžiku, kdy vás budu jmenovat, pánové, kolegové, tak vyjevte, že jste tady. Václav Hlosta, bratr Miroslava Hlosty. Houslista Jiří Machač. Perfektní. Houslista Dalibor Plaček. Perfektní. Violončelista Bart Jan Hališka. Je tady mezi námi. Kontráš Jiří Dvořáček. Houslista Jaromír Malucha. Je mezi námi. Vítej, Jaromíre. Kontráš cymbalista Pavel Rokita. Je nachystán, bude hrát. Kontrabasista Jan Malina. Je také perfektní. A klarinetista Igor Františák. Dorazili, perfektní. Jo. A rád bych rovněž pozdravil všechny, kteří už mezi námi nejsou, ale mimořádně i ty, kteří mezi námi ještě jsou, ale nemohli z jakýchkoliv důvodů přijít zde do studia. A to je klarinetista František Plocek a již dříve zmíněný violista, ale také myslitel a vynikající učitel mladé generace Jiří Šmíd. Velký potlesk k tomuto bývalému kontráši cymbalové muziky Technik. A já bych už v tomto okamžiku pozval rád na pódiu kapelu, která má Technik jako vzor, to můžu asi s klidným svědomím říct, a která s Technikem a s jeho členy a především s Miroslavem Hlostou už prožila leckterý koncert, ale možná i leckteré pokoncertní posezení do těch brzkých ranních hodin. A to je cymbalová muzika Krumvíř. Prosím o váš nástup. Umělecký vedoucí Jan Zavěčič jde v čele. Co jsem řekl? Vonica Krumvíř. Vonica, jasně. Pevně doufám, že jsem to řekl správně, že jsem to slovo Vonica nevynechal, takže cymbálová muzika Vonica z Krumvíře s uměleckým vedoucím Janem Zavěčičem a primášem Františkem Kovrábem. Dnes ovšem také v pěvecké i v houslové úloze s Miroslavem Hlostou. A my si poslechneme klasiku na začátek, kde si Miroslav Hlosta zaprimášuje, zaspívají pánové z cymbalové muziky Vonica a bude to klasika hanácko-slovácká Verbuň u Dunaja, šaty prala, plakala. Pojďme na to.

cymbalová muzika Vonica Krumvíř v čele s primášem Miroslavem Hlostou v klasice z Hanáckého Slovácka u Dunaje Šaty Prala. A je třeba zmínit tady, které všechny zájezdy absolvoval Miroslav Hlosta, protože to jezdění s takovým uměním po světě samozřejmě je nevyhnutné, takže pánové a dáma prominou krátký report zde. Zájezdy Evropa, skoro všechny země, Čína, Mexiko, tady kolegové z cymbalové muziky Technik potvrdí, Čína, Mexiko, Hongkong a také Singapur, u kterého si Mirek poznamenal 97% vlhkost. Takže myslím, že ten rozpočtář v něm vždycky zůstane. Režiséři, kteří s Miroslavem Hlostou pracovali po celá ta desetiletí, Jiří Pospíšil, Jiří Pekárek, František Miksa a Vladimír Studnička, těm patří potlesk. Pak mistři zvuku, z nich někteří jsou zde přítomní a prosím, aby vyjevili svou přítomnost. Ivo Roubal. Lubomír Vírek. A ze studia nám zabliká Aleš Huber do třetice. Bo respektive z režie. A dále festivaly, kde můžu zmínit Zeitn Festival ve Švýcarsku, Východná na Slovensku, Dětva rovněž na Slovensku, tam Mirek pobýval velmi často, zejména v 80. letech. A samozřejmě Mezinárodní folklorní festival Strážnice v mnoha ročnících právě s cymbálovou muzikou Technik. A znovu citát Miroslava Hlosty z roku 1984. Moje láska k hudebnímu folkloru a mé muzikantství jsou odrazem mého cítění. Považuji za svou povinnost pěstovat a rozvíjet krásu lidové písně, jednoho z vrcholů veškerého umění. Svým talentem a pílí bych chtěl přispět k dokonalému uchování těchto hodnot pro příští generace. Což se děje mimo jiné i v tomto večeru. A Mirek se rovněž stará přímo i nepřímo o to, aby se písničky zachovaly a některé, aby dostali možnost dlouhého žití nebo delšího žití nebo dokonce přežití. Dám třeba příklad písničky Ratiborské hatě, kterou jsme tady slyšeli z nahrávky, kde Mirek, když s cymbálovou muzikou Lipka zamířil do polské Raciboře tady v Horním Slezsku, tak chtěl místním občanům zahrát písničku Ratiborské hatě ze Vsacka. Ale myslím si, že ti to kluci z Lipky asi vymluvili, Mirku, co? Mirek mě teď neposlouchá, ale myslím, že mu to vymluvili, protože Ratiborské hatě patří k Ratiboři u Vsetína a nepatří do polské Raciboře. Další ovšem taková obnova a renesance jsou písně, které teď zazní, protože Mirek se během své kariéry začal projevovat velmi často, nejenom jako vynikající primáš, ale jak jsme zde slyšeli, velmi zdatný a vynikající zpěvák a poprosil vedoucího své kapely Jana Rokitu, aby mu něco vymyslel nebo aby mu nějakou písničku doporučil a můj otec Jan zapřemýšlel a říká, počkej, na konci 50. let mi zpíval legendární Samko Dudík z Myjavy tuto písničku ve Strážnici na festivalu. Muselo se jednat o ročník 57 nebo 58. A je to písnička, která již za chvilku zazní, Kdeže léháš milá má, ta je opravdu z dílny tohoto významného legendárního primáše a zpěváka Samka Dudíka z Myjavy. A k němu si Mirek sám připojil Čardáš, který je rovněž z Myjavy, z té oblasti tedy. Ta se jmenuje Široko daleko, to vtáče letělo. A to je od jiného, v podstatě takového protipolního primáše, který se jmenoval Jan Petrucha a který byl takovým pravým opakem Samka Dudíka. Byl to vyloženě selský primáš, který se nikdy nehrál v kavárně jako Samko Dudík. Takže ta svita je vlastně takovým protipolným nebo spojením protipolných primášů nebo jejich odkazů. A Mirek velmi rád tyto písničky i učí lidi a v podstatě se postará o to, nebo stará se o to, že ty písničky dostávají možnost delšího žití. A já si myslím, že je to fantastické, že se tak děje. Takže my si je teď v podání Mirka Hlosty a cymbálové muziky Vonica poslechneme. Bude to tedy Kdeže léháš, milá má a Široko daleko. Pojďme na to.

0: Miroslav Vosta a cymbálová muzika Vonica Krumlíš. A dvě písně z Myjavy z repertoáru Samka Dudíka a Jána Petruchy. A my se v tuto chvíli loučíme s posluchači Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc a Českého rozhlasu Brno i Českého rozhlasu Zlín. Moc děkujeme za jejich pozornost. A budeme pokračovat zde ve studiu S1 i na YouTube, protože nás čeká velké finále, vážení a milí. Začnu citátem k 50. Miroslava Vosty, to znamená, vrátíme se v čase o 30 let zpět. Od roku 64 je Mirek členem a od roku 69 pak primášem cymbálové muziky Technik Ostrava. V čele kapely absolvoval na stovky veřejných vystoupení.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřená.

a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železní.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: together and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. That shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Allenem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo. Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout i jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvíli

0: Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích,

0: volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
1: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěly a drkotaly hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, sezrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi, z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
2: Hej, hej, zastavme!
1: Ozývalo se z konce průvodu.
2: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
1: Začali se ptát i ostatní.
2: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
1: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
2: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
1: Souhlasili poutníci.
2: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
1: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích, Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny. Svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
2: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
1: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pouť je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
2: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
1: vykřikl jeden z mužů.
2: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlít, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do ty koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhkej hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale koprdéle, ale koprdéle, ale koprdéle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a housnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák, já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč, jaké pak vzpomínání. Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: vašeho českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, trošičku s výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo,
0: a neřekne. No. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: Aha, víte, kde...
1: Doma?
0: Že nemůže...
1: Nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolik, že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28, že nás bylo.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale co spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. To jsem měla. Co děláte vám nějaká někul?
0: Já guljaju v parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No. Co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte.
1: To nevím.
0: Nemáte paměti.
1: To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, že tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není. Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. Mí má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Tady chodili po děbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zapomínala, říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden.

0: To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: A poradně mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřených dveří.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly. A dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se. Jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív. Ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: no, už nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráa Heep popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, tuškování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvíli říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to zdá se, že si tam jenom fotky, tak mi se ztratili dokonce i manželovo tablo z fotbalu, prostě já jsem chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužečka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi a takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal myslím Tomáš Vejlupek, ale už si jsem taky úplně jistá.
0: No, člověk si některé věci ne zcela přesně pamatuje a někdy to má potom... Někdy to má potom spojeno?
1: No, když člověk přijde v obydlení a o všechny věci a nemůžete si to obnovit, já nemám ani památník. To je ještě teda taková, to je trošku, teda to, trošku od tématu, ale já tam měla třeba od pilaře, jsem tam měla připíska, měla jsem krtečka, měla jsem odstřela boudy, nějakou karikaturu. Víte, co na té karikatuře bylo? Jiným igoustem tam nakreslil takovou, jako takovou potvoru, která vypadala jako mě, jako já trochu, a že prý mám být ticha takového. Takže já ho poslechnu a přeju hezký večer, naschranou.
0: Děkuju, paní Margito, mějte se hezky, naslyšenou. Mimochodem, karikatury a zmíněná jména.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Jo, já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro, taky konstrukce elektrických strojů. Mhm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl
1: to,
0: co jsem řekl.
1: To bylo zajímavé.
0: No, jo.
1: Já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tří stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
0: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc.

0: A naslyšenou.
1: Také dobrou noc.
0: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mackyho Sbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo, a je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i moto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma, půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to moto, parafráze na... Nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, to je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, ano, ano, 75 let to bude letos. No, takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo. Že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata. Z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka. Jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabl si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Mm-hmm. Od roku 72 do roku 76 jsme maturovali. Mm-hmm. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, mm-hmm, 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat,
0: na magistrátě?
1: Na gymnáziu nás budou přijímat jako... Uh-huh. Jako maturanti po 50 letech, mm-hmm, a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka takové.
0: No traktace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako,
0: do Síně slávy.
1: Tak, do Síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: To bylo, určitě to bylo v prostředí ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi jsem je někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: výkladě,
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: tuším. Už je to 50 roku.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, mm-hmm, nebo něco takového.
0: Jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji, Jendo, za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září. Mm-hmm. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu na to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak. No to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné tak. Slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, Jendo. Zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji Za sebe i za moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově,
0: tak.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Mějte se na krásně. Naschle.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. Aha. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na 8letku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, v tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli. Dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, Milouš Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11. Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých lavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuju moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Zdravím všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť se maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, to by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si to moc nepamatujete teda.
1: No. Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no, dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten našklobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak já bych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičku porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdravím maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové, Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2×2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marečku, podejte mi pero,
0: jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako, proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturitou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbci, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: na to já
1: je
0: jsem,
1: to hrozný.
0: Na to já jsem
1: je
0: tak trošku vsadil.
1: Horší.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky dnes na téma maturitní tablo se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy
1: zázrak,
0: s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela, jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka.

0: taťka, ne tatka, taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník,

0: a u kormidla stál zástupce ředitele. Vedle stál zasměný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
1: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
0: Taky, samozřejmě.
1: Jo. A co kuchař? Taky.
0: Kuchař to si myslím, že ne.
1: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
0: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
1: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
0: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
1: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
0: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
1: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
0: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
1: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Taky dobrou noc.
1: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table, o tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: jako no, skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. Mhm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu umět brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, no. To už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: už si ho zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: srdečně milí
2: technikům. Je to jediné škola dla vzpitání srednětechnických kádrov dla Kaževinoj pramyšlovosti. Kožolužská průmyslovka od Trokovicí.

0: Monotypní škola jediná v republice.
1: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá. Ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
0: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístěni kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny, kousek od školy v parku před Spolákem. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz, už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svíta Vilány, měl adresu Augustín Veneš. Pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
1: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný sraz, to je v pořádku.
0: Vy jste řekl 2 minuty.
1: Ano, to je, jste přesná. Děkuji, Staňko, přeju vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
0: A vám taky, a kdyby ten Gustav než se ozval klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
1: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale řekněte Staňka, Baťov a je to.
0: Ano, tak jo.
1: Mějte se
0: hezky. Přeju všem pěknou noc a dobré usínání.
1: Naslyšenou.
0: A děkuju, Borku, vám.
1: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chtěl, ať se na hucelský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať

prázdná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě tří nebo čtyř, které měly pod

zástěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo čtyřmi tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si topivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych
teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mě, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny, za 100 let bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcenou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli se jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmužděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte. Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
1: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
2: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
1: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
2: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám, malíř svých snů,

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný